0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Již 7. ročník Bílovackého Beer Festu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se. Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď

0: Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je Rádio Čas Rock.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady seš správně. Čas Rock na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas Rock na tvrdo.
2: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Tak právě takhle kdysi začínal slavný seriál Věřte, nevěřte, napěchován různými historkami, do které byly strašidelné. A samozřejmě, jestli si na to pamatujete, tak byste museli hádat, jestli se to všechno stalo nebo ne. To si tak nějak hrajeme někdy i v životě, Věřte, nevěřte. Nicméně, právě dnes slaví narozeniny Jonathan Frakes, chlapík, který je hodně spjat s tímto seriálem, protože od druhé sezony byl moderátorem. A tím se dostávám k tomu důležitému údaji. 19. srpen, toť dnešní datum, nejenže slaví Jonathan Frakes, ale je toho více na plánu, nebo bylo v minulosti. A tohle všechno nás čeká i dnes v Ostrém budíčku, kde na vás budu dnes promlouvat pouze já. Ivo Raška tady zde bude až odpoledne v odpoledním driveu, takže se ho taky dočkáte. Ale co se týče naší společné čtyřhodinové krásové jízdy, tak tu odstartujeme už za chvíli s kapelou Lauter. Přihodíme také The Cult. A nebo jednu záležitost v podání Doro. Ale nejprve vás pozdraví také Martin Fabík vedle v redakci, protože pro vás nachystal první ranní zprávy a určitě koukneme taky na dopravu. A já vám přeji krásné ráno.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Novou Jičínsku na dálnici D1 v oblasti Pustějov. Je zde porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Dále buďte opatrní ve Zlíně na silnici poblíž Koryčany. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku mají záchranáři horské služby v létě pořádně naplno. Od začátku července do 17. srpna řešili přes 1400 případů. Nejčastěji jde o pády na kole nebo koloběžce. Problémy způsobuje hlavně horko a nedostatek tekutin.
2: Morava aktuálně.
1: V Ostravě se už od dnešního rána bez omezení rozjela frekventovaná Rudná ulice v úseku mezi Porubou a Plzeňskou ulicí. Zítra se navíc po kompletní opravě otevřou i oba mosty v Kunčicích nad Frýdeckou ulicí. Hned v pátek ale začne oprava mostu na Plzeňské ulici, která potrvá až do příštího léta. Řidiči zde projedou zúženými jízdními pruhy. V Ostravě vznikne nová skupina pro rodiny lidí s duševním onemocněním. Půjde o první skupinu svého druhu v Moravskoslezském kraji. Blízcí se tam dozví, jak nemocnému pomoci, jak s ním mluvit a co dělat v těžkých chvílích. Skupina je zdarma a zájemci se mohou přihlásit do 28. srpna. Olomoucké MHD už jízdenku koupíte i bez hledání drobných. Stačí přiložit kartu a jedete, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
4: Terminály umožňují nákup plně elektronického jízdného, kdy se po přiložení karty jízdenka přiřadí ke kartě. Systém počítá s denním stropováním jízdného, takže i při opakovaných cestách a přikládání karty se následně odečte maximálně částka za celodenní jízdenku. Terminál umožňuje i tisk papírové jízdenky. Toto řešení je primárně pro přestup na spoje jiných dopravců.
1: Do konce srpna se bezkontaktní terminály rozšíří do všech vozů. Celkem jich bude téměř 200. A české hokejistky čeká první turnaj Euro Hockey Tour pod novým trenérem. Brian Idalsky je poprvé poveden na švýcarských hrách. Postupně se utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tak jasně vám to zakřičelo z plná hrdla ty Lindemann Steihauf, což samozřejmě znamená vstávat, a já myslím, že když se podíváme na hodiny, 6 hodin, 10 minut, tak je to ideální doba, jestli vás totiž čekají nějaké ty povinnosti. Pokud ne, pokud máte volno, ale přesto jste teď na příjmu, tak nevím, proč nespíte. No, každý to má nastaveno jinak. Každopádně. 6 hodin, teď už 11 minut, to je víceméně doba, kdy je celý den ještě takřka před námi, a to s datem 19. srpna. A tak se můžeme soustředit a přemýšlet, jak se nám povede. K tomu nám možná pomůže také horoskop, který i pro dnešní den vypracoval Milan Gellner. A tak si myslím, že bychom mu mohli i předat slovo. Jak to dneska vidíš, Milane?
1: Středa bude emočně hodně dynamická. Na jedné straně budeme mít tendenci se předvádět a ukazovat, jaký jsme borci a co vše si můžeme dovolit, a na straně druhé to mnohdy bude v rozporu s těmi, s nimiž jsme citově propojeni. Pozor bychom si také měli dávat na milostné úlety. Co se týká jednotlivých znamení, tak na blížence čekají příjemná setkání. Váhy nebudou tak moc váhat jako obvykle a vodnáři překvapí originálním řešením mnohých problémů. Ryby budou plné fantazie a chuti na dobrodružství. Radce vylepší své sousedské vztahy a štíři prosadí vše, co budou chtít. Střelci nezapřou chuť na cestování. Berani mohou narážet na nepochopení okolí a lvi zazáří svou velkorysostí. Panám se vyplatí jejich smysl pro detail. Kozorozi opět posílí své finance a býci si dopřejí oblíbenou relaxaci u jídla. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

Krásné a pohodové ráno vám přeji také s kapelou Kalt, která nám na rádiu Čas Rock dohrála 21 minut po 6. hodině. 19. srpen, údaj, který dnes zazní ještě několikrát. A jedna z věcí, která s tím souvisí, je také Světový den fotografie. Možná vás zajímá, proč? Tak pozor, právě 19. srpna, konkrétně 1839, totiž Francouzská akademie věd oficiálně představila takzvanou daguerotypii. Jestli chcete vědět, co to je, je to vlastně vůbec první úspěšná a v praxi používaná fotografická technika. Vynalezl ji Francouz Louis Daguerre, jestli to říkám dobře, no a výsledkem toho procesu byl vlastně první unikátní obraz na zrcadlově lesklé postříbřené měděné desce. A od té doby ušly fotografie samozřejmě velký kus cesty. A když máme ten Mezinárodní den fotografie, tak jsme si samozřejmě řekli, že toho využijeme. A už včera podvečer jsme vykopli naše téma na Facebooku. Nás totiž zajímá, jaká je vaše nejcennější fotografie, ideálně s někým známým, s nějakou známou slavnou osobností. A musím teda říct, jako klobouk dolů, protože už od včerejška na Facebooku přistálo mnoho fotek, opravdu strašně moc, což nám dělá radost, takže se o tom dneska určitě budeme bavit, koukneme na ty vaše fotky. Třeba hele, tady kouknu a první, co na mě tady čumí, tak to je Didi, náš bývalý kolega s Petrem Rychlým. A teď je otázka, jestli se fotil Didi s Petrem Rychlým nebo Petr Rychlý s Didim. No, nevím. Ale je tam k vidění opravdu celá řada zajímavých jmen, takže se k tomu postupně budeme dostávat. Některé zmíníme a vy můžete určitě posílat dál. Jestli máte nějakou cenou fotku s někým známým, sypte to tam. Na Facebooku je toho, je nebo je pro to místa dost. Dostaneme se k tomu, teď se ale pojďme věnovat další muzice. Vybírám Offspring, jestli má někdo fotku. S někým z téhle kapely, klidně přijďte taky.

0: dostal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
2: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock.

0: Většina festivalů to má pro letošek za sebou, ale ono už je zcela normální, že se mluví vždycky o té nadcházející sezóně, takže často můžeme slýchávat novinky a vystupující pro sezónu 2027. A já tady mám info o jednom legendárním festivalu. To, o čem se dlouho spekulovalo a bylo naznačováno, se stává skutečností. Ozzfest se vrací. Akce, která byla založena v roce 96 a skončila v roce 2018, hlásí comeback. Proběhne v Birminghamu ten nadcházející ročník ve Villa Parku, což je příhodné, protože to je přesně místo, kde se i Ozzy Osbourne rozloučil na svém posledním koncertu. Zatím teda nevíme, kdo vystoupí. Jestli bude Ozzfest jenom na jeden den, nebo na dva, nebo na tři, tohle všechno se podle Sharon budeme teprve dozvídat, ale co je jisté, zatím se nebude jednat o putovní festival, což tak v minulosti bylo. Ale jestli se všechno povede, což já si myslím, že povede, nic není vyloučeno. Já si celkově myslím, že o zajímavá jména nebude nouze, protože pod ten oficiální příspěvek, který přistál na sockách, už se podepsali Manky z kapely Korn nebo Kristýna Skábia, zpěvačka Lacuna Coil. Já jsem si opravdu jistý, že ty velké jména tam budou. Sama Sharon by ráda uvítala třeba Roba Halforda. Proč ne? Já jsem si opravdu jistý, že tohle bude velký a comeback se vším všude.
1: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: první hodinu Ostrého budíčku jsme zakončili společně s kapelou Masterplan. Jestli se nemýlím, letos se objevili v Českých Budějovicích nějak na jaře a taky to byl jediný koncert na území naší země v tomto roce. Snad jsem to řekl dobře, nemýlil jsem se, nezměnili se plány. Nicméně, tohle je minulost a my se pojďme věnovat té budoucnosti minimálně krátkodobé tady na rádiu Čas Rock. A pojďme si říct, co nás čeká po 7. hodině. Určitě pohled do minulosti, mám tady dvě poměrně zajímavé události, ale taky se budeme věnovat dnešnímu tématu fotografie. Koukneme se na Facebook, co nám posíláte za fotky, s kým známým jste se kdy zvětšnili. Jedna mi udělala obzvlášť radost, dostaneme se k tomu. No ale taky si řekneme něco o úskalí, když se vydáte na koncert, on taky nemusí točit trvat dlouho, vyloženě jenom několik vteřin. Více po 7., kdy nám zazní také Sabaton. Švédskou kapelu vystřídají také kolegové z Finska Amorphis. No a klasiku si dáme o Twisted Sister. Slovo si však nejprve vezme Martin Fabík a já vám přeji krásné ráno.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 poblíž Velkých Albrechtic, směr na Ostravu. Probíhají zde práce na silnici a levý jízdní pruh je uzavřen. Dále buďte opatrní v oblasti Brno-Venkov na silnici v oblasti Medlov. Osobní auto srazilo zvěř, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku přibývá budoucích lékařů a sester. Na lékařské obory nově nastupuje kolem 2200 studentů ročně. Dříve jich bylo asi 1700. U všeobecných sester se počet nových studentů zvýšil o téměř 40%. Více zdravotníků má do budoucna pomoct pokrýt jejich nedostatek v českých nemocnicích.
7: Morava aktuálně.
4: V Ostravě se už od dnešního rána bez omezení rozjela frekventovaná Rudná ulice v úseku mezi Porubou a Plzeňskou ulicí. Zítra se navíc po kompletní opravě otevřou i oba mosty v Kunčicích nad Frýdeckou ulicí. Hned v pátek ale začne oprava mostu na Plzeňské ulici, která potrvá až do příštího léta. Řidiči zde projedou zúženými jízdními pruhy. Kopřivnice dostane další venkovní sportoviště. Pokračuje tak v rozšiřování možností pro trávení volného času občanů. O které lokality se jedná, to nám už prozradila zastupující mluvčí Karolína Talajková.
8: Parkourové hřiště vznikne mezi pumptrackem a novým chodníkem propojujícím sídliště Sever s ulicí Československé armády. Cestava je navržena tak, aby umožnila bezpečný a efektivní trénink parkouru a freerunningu začátečníkům i zkušeným sportovcům. Letošní novinkou bude workoutové hřiště na sídlišti Korej. Na ploše mezi ulicemi pod Bílou horou a Karla Šepka vznikne moderní sestava pro venkovní posilování doplněná o prvky pro děti.
4: Z Zlín chystá nové turistické zastavení s vyhlídkou. Vzniká nad památníkem Tomáše Bati a nabídne pěkný pohled na celé město. Lidé si tam budou moci odpočinout a zároveň se dozvědět něco o historii Zlína. Nové místo bude součástí stezky Jeden život. A české basketbalisty čeká boj o postup do kvalifikace mistrovství Evropy. Tým se utká s Belgií a Norskem. Před důležitými zápasy čeká české hráče ještě příprava v Hamburku. Tam se utkají s Německem a poté s Chorvatskem nebo Tureckem. Cílem je postoupit do hlavní fáze kvalifikace. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 7 hodin 11 minut, hladíte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock a my se teď pojďme podívat na dvě události, které se staly právě 19. srpna. Nejprve rok 1971, kdy se Led Zeppelin vydali koncertovat a konkrétně odstartovali ve Vancouveru své severoamerické turné. Bylo to pro 17 000 lidí, jenže možná mohli nalézt nějakou větší halu, protože dalších zhruba 3 000 fanoušků se tam nedostalo. No a tak se před stadionem trošičku spustili do potyček s policií, tenkrát se to tam poměrně mlelo a mě tak napadá, jako už těch 17 000 lidí na tom stadionu plus těch 3 000 lidí tam muselo být skutečně těsno, takže jako mohlo velice hrozit, že byste do sebe třeba žduchli nebo si nějak zamezili pohybu.
1: Smidrč do piva. A co s tím jako uděláš?
0: No radši ho pijte rychle v takovém davu, aby vám ho někdo třeba nevylil. Pojďme dál, já tady mám ještě jednu situaci z roku 1996. James Brown tenkrát v New Yorku odehrál koncert a výtěžek z koncertu nabídl organizace The Retreat, což byla organizace nebo je, která bojuje proti domácímu násilí. Jenže James Brown taky nebyl zrovna svatoušek a byl znám svými incidenty, při nichž napadal svou vlastní manželku. Takže organizace nakonec tyhle peníze odmítla. Já myslím, že je mohl vzít a věnovat třeba do nějakého kvalitního psychologa, aby přišel na to, že ženy se skutečně nemlátí. Jinak by mohl dopad špatně.
2: Ty praštělo. Holku se jako praštělo.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

7 hodin 21 minut, my se na rádiu Čas Rock budeme věnovat dnešnímu tématu, kterým jsou fotografie. Ale ono to jako znělo jako kávovar sice, ale věřte, že tohle byl Polaroid, jo? Takže možná někdo z vás doma má podobnou fotečku z tohohle zázračného přístroje. Ale nás to zajímá dneska hlavně z důvodu toho, s kým jste se vy vyfotili, s nějakou známou osobností. Máme totiž Světový den fotografie a nás zajímalo na Facebooku, jestli máte nějakou cenou fotku. A musím teda říct klobouk dolů, protože těch fotek už tam je přes 300 a jsou to parádní fotky. Já nejde to jako projíždět takhle všechno, takže namátkou, co tady vidím a koukám. Míša třeba tady posílá fotku s Andy Derisem. Jsou tady i nějaké vzpomínky na holbu i na letošní, takže fotky s Ivanem Látkem nebo s kapelou Kokot Minute. Aleš, ten posílá fotku s Alešem, s Alešem Brichtou a píše, že je to z roku 2001, takže už celkem jako raritní, archivní. Jirka posílá fotku s bubeníkem Filem Rudem, taky super. No a Miloš, ten má pro změnu na fotce Andrease Kýsera. Což, když se i podíváte na začátek toho příspěvku na Facebooku, tak já tam jsem s bratry Kavalerovým, což je pro mě hodně cenná fotka a musím teda říct, že jsme vlastně s Milošem dali dohromady téměř kompletní sepulturu. Už nám chybí jenom Paulo. No, fotka ale, u které já opravdu jsem projevil poměrně závist a přiznám to, tak to je fotografie, kterou poslal Petr, protože ten se nechal zvětšnit s Danny Gloverem, s americkým hercem. Tohle skutečně závidím. Ale co mě potěšilo, tak jsou tady nějaké fotky s náma. Třeba Daniel posílá foto i s Ivem Raškou z letošní holby. A já jsem tam našel taky sebe. Čímž mimochodem pozdravuju Terku. Ta Terku, která se trošičku starala o moji levou ruku právě. V té době vznikla i tahle fotka. Takže bando, posílejte dál. Místa je tam stále dost, ať se můžeme navzájem chlubit, závidět, anebo si poblahopřát, že se nám povedlo potkat někoho známého. Já vám k tomu pouštím další muziku, konkrétně tady máme Amorphis. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Vítáme po týdnu všechny návštěvníky Rebelského baru. Dnešní meníčko bude velmi speciální.
3: Čekají nás totiž hudební spolupráce. Kdo, kde, s kým a proč?
2: Některá spojení budou možná zvláštní, ale všem to parádně hraje.
3: A jedna kapela tady bude hned dvakrát. Přesvědčit se můžete od 19 hodin na rádiu Čas Rock
2: a od 20 pak na TV stanici Rebel.

0: Hudební svět včera zasáhla smutná zpráva. Ve věku 77 let totiž zemřel Frank Beard, bubeník kapely ZZ Top, který tam nastoupil v roce 1969. Tenkrát to bylo ještě vlastně do kapely The Moving Sidewalks, ale brzy na to se to přetransformovalo právě do ZZ Top. Zažil s nimi to nejlepší období, které mohl, a užíval si nejenom muziku. Třeba v 90. letech se zúčastnil několika závodů sportovních aut. V kapele byl nakonec 56 let, loni ale ze zdravotních důvodů opustil turné, no a nakonec to tedy dopadlo tak, že 17. srpna zemřel na svém ranči v Richmondu. Když se podíváme do nějaké historie, tak poslední koncert, který Frank odehrál s kapelou ZZ Top 2. listopadu v loňském roce. Takže čest jeho památce a my si ho určitě připomeneme i hudebně, protože chystám ZZ Top právě teď a dáme si jejich ikonickou Viva Las Vegas.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
2: Y'all still want me to come with you?

0: unbelievable. Doufám, že se vám dnes daří, co se týče nějakého pracovního nasazení nebo naplánovaných výkonů. Já vám k tomu budu posílat další muziku. Za malou chviličku si dáme třeba Vohnouty, ale ještě předtím se pojďme pobavit o určitém úskalí, které může nastat na koncertech. Jsou kapely, které jsou známé svou dlouhou show, často přesahující 2 hodiny. Potom tady máte třeba takové Dream Theater, kteří mají hlavně dlouhé písně, takže za 2 hodiny koncertu jich stihnou třeba jenom 9. Ale může se stát i v uvozovkách opak. A sice, že přijdete na koncert a ten skončí dříve, než si stačíte pořádně cucnout piva. Něco takového zažili fanoušci kapely Abbath na jednom finském festivalu, kde tahle black metalová kapela, nebo řekněme hlavně jednočlenný projekt, vystoupila. Kapela přišla, začala hrát, ale během úvodního songu frontman Olve Eikemo prostě odhodil kytaru a šel pryč. Nikdo neví kam. Oficiální důvod konce této show jsou zdravotní důvody, což samozřejmě vyvolává celou řadu otázek, protože to není podobný první případ. Už v listopadu 2019 skončilo předčasně také jedno vystoupení v Buenos Aires a to bylo po 2 skladbách. Tady se nám to ještě zkrátilo. Tenkrát Abbath přiznal, že v té době bojoval taky se závislostí na drogách, na alkoholu a že se potřebuje léčit. Takže logicky to vyvolává podobné otázky i teď, což zatím kapela popírá a prý jsou zatím opravdu jenom zdravotní důvody. Což si člověk zároveň říká, proč teda zkoušeli vystoupit, když to bylo tak špatné. No, těžko říct, co zatím opravdu je, ale mě spíš jde o to, představte si tu situaci, jo. Koupíte si lístek na koncert, přijedete na něho, postavíte se třeba do řady nebo si sednete na tribunu, to je jedno. Kapela přijde, začne hrát a po pár vteřinách se dozvíte.
1: To je vše, přátelé? To mám přece říct já? Tak to řekni. Tady.

0: zase rok. Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
5: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz. Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
8: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
9: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
10: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
11: Metalmania! Metalmania! Metalmania! Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
12: Na kraji pódia stojí faninka.

0: poslední kapela této hodiny byly With Him Temptation. My už se pojďme říct na to, nebo pojďme se podívat, co se tady bude odehrávat po 8 hodině. Jedna rarita z druzinského letiště, to na nás určitě čeká, a také koukneme do kalendáře, kdo slaví svátek. A můžeme si udělat něco dobrého z brambor, protože nejenom fotografie dnes mají svůj den. Co nás čeká hudebně? Pink Cream 69. Nebude to jediná klasika, která zazní, protože chystám i Iron Maiden. Ale koukneme i na Slovensko s kapelou Bijuterier. Tolik ode mě malá nabídka, bude toho samozřejmě více, ale přednost dostanou zprávy, které pro vás nachystal Martin Fabík.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
5: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
7: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Bruntálsku na silnici v oblasti Široká Niva. Osobní auto se střetlo s nákladním. Pozornost mějte i na Brněnsku na silnici v oblasti Rajhrad. Nákladní auto narazilo do dopravního značení. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
11: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku studenti hledají bydlení dříve než v minulosti. Nájemné před začátkem školy roste hlavně ve velkých městech. Nejvíce si připlatí studenti v Praze a Brně. Levnější variantou je sdílené bydlení. I tam ale ceny rostou. V Brně se nájmy zvýšily asi o 12%, v Praze asi o 4%. Podle televize LTV Plus v Olomouci naopak ceny mírně klesly.
12: Morava aktuálně.
9: Bohumín proměnil malé byty v Partizánské ulici. Z původních jednotek jsou teď moderní byty 3+KK, které město nabídne zájemcům už na podzim. Více nám sdělila mluvčí města Jana Končítková.
13: Z původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi a některé vnitřní příčky. Z 8 jednopokojových bytů vznikly změnou dispozic 4 prostorné byty 3+KK a další 2 jsme vybudovali nově jako půdní ve stavbu. Každý byt má v průměru kolem 80 metrů čtverečních. Nabídneme je zájemcům prostřednictvím veřejných licitací nájemného.
9: Nové bydlení si mohou zájemci předem prohlédnout v dopoledních i odpoledních termínech. Vyvolávací cena začíná na 95 korunách za metr čtvereční. V Moravském Krasu mizí voda a hynou zvířata. Potok Bílá voda téměř vyschl a umírají v něm raci i ryby. Ohrožených raků zůstávají už jen desítky, přitom dříve jich tam žily tisíce. Sucho trápí také okolní obce, kterým začíná docházet voda. Česká tenistka Kateřina Siniáková v Cincinnati končí ve dvouhře. V třetím kole nestačila na domácí Madison Keysovou a prohrála 1-6 a 3-6. Se stejnou soupeřkou tak Siniáková prohrála už po třetí v kariéře. V turnaji ale pokračuje ve čtyřhře po boku Taylor Thompsonové. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
14: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 13 minut po 8 hodince nám na rádiu Čas Rock dohrává kapela Pink Cream 69. My se vás tu a tam snažíme informovat i o dopravní situaci. Co se týče dopravy a zdržení, to jsou dvě věci, které spolu bohužel souvisí a ono se tak dělo a dít se tak bohužel bude. Na cestách mohou být třeba uzavírky, různé nehody, které vás zdrží. Zdržet se může i loď, když budete někam cestovat, takhle třeba přes oceán. A to díky nepříznivému počasí, vás to třeba nějak přibrzdí. A z podobného důvodu se může opustit i letadlo. Ale co se týče letadla, nejenom z důvodu bouřky může být odložen let nebo zpožděn. Třeba ten sobotník, který mířil z Prahy do chorvatského Splitu, nabral zhruba hodinku zpoždění, protože se na něco zapomnělo. Nebyly to zavazadla, nebylo to ani palivo, nebyly to ani letušky, když kousek, protože na letišti byly jaksi zapomenuty všech 10 striptérek, které měly letět.
1: Striptérka v dverách a s rečolámovou.
0: Ano, 10 striptérek skutečně stálo ve dveřích a čekalo, až pilot dostal příkaz, aby se vrátil zpátky a tím se celý let opozdil zhruba o tu hodinku. Samozřejmě teď se jako řeší, čí to je vina, všichni tvrdí, že oni za to nemůžou. Co se týče vyjádření klubu, ke kterému striptérky patří, tak tam prostě se toho vzdávají, že opakovaně byli, nebo se ptali, jestli už mají vyrazit k letadlu, kdy mají vyrazit, a bylo jim řečeno, že mají ještě čas. Já nechci nic říkat, ale ono, když jste na letišti, tak tam většinou vidíte na tabuli aktuální situace a jestli už máte nastupovat, taky se to opakovaně hlásí. No. Na zpoždění se logicky stěžovali i někteří cestující, zejména ženy. Co se týče mužského osazenstva letadla, tam to prý takový problém nebyl. Čím to bude? No, nabízí se samozřejmě myšlenka, jestli třeba potom během letu na palubě nedošlo na malou kompenzaci, třeba v podobě nějakého tanečku. Třeba na Kokot Minute?

Na Rádiu Čas Rock dohrávají Iron Maiden. No zrovna 7. srpna oslavil narozeniny zpěvák Bruce Dickinson. Kdo slaví dnes, tak vězte, že to jsou taky velice zajímavá jména. K těm se ještě dostaneme, my v tuto chvíli se budeme věnovat svátku. Jako každý rok v tento den totiž slaví všichni Ludvíci.

obsasa můžou dělat všichni ludvíci dnes. Upřímně se přiznám, že jsem netušil, že jich je tolik, když se dívám. 7219 kusů se nachází na území České republiky. No a ludvík k nám dokráčel mimochodem z Německa. Významově znamená jako slavný bojem. A když se zaměříme na nějaké známá jména, když si řeknete Ludvík, jestli se vám někdo vybaví, tak to samozřejmě může být třeba Ludvík Svoboda, bývalý československý prezident, anebo Ludvík 14. přezdívaný také král slunce. Ale paradoxně, ono, když si někdy zaměříte na to období, ve kterém Ludvík 14. žil, tak úplně slunečné, voňavé to nebylo. Tak, jak je to vykreslováno v těch historických filmech, ono naopak, spíš tam byl poměrně velký bordel. Ale to jsem odbočil. Všem Ludvíkům samozřejmě přejeme všechno nejlepší. Jestli nějakého znáte, tak mu poblahopřejte a pozvěte ho na něco bramborového. Tomu se budeme totiž taky věnovat za malou chviličku.

0: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěje, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
6: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
7: 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
8: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Nemůžu vás pustit.
1: Proč ne?
0: Protože mi to král bramborových lidí nedovolí.
2: Ano, my dnes řešíme v Ostrém budíčku na rádiu Časrok sice fotografie, ale není to jediná věc, o které se můžeme bavit a která je spojená s datem 19. srpna. Máme totiž Národní den brambor. Oblíbená plodina, chutná plodina, která se dá upravit stokrát jinak a která se podle všeho začala pěstovat už před 8000 lety. Mě by zajímalo, jestli tenkrát už ten kobzol chutnal stejně, jak jsme zvyklí dneska. A hlavně, jak ho upravovali tenkrát, že jo? Asi takhle nebyli úplně kreativní jako dneska, že jo? K nám se mimochodem brambory dostali na začátku 17. století a když se podíváme na nějakou topku oblíbených příloh z brambor u nás, v České republice, tak vede bramborová kaše. Potom jsou tady jenom klasicky vařené brambory a taky bramborový salát, není se čemu divit. Ale těch úprav brambory je samozřejmě celá řada. A když do toho vstoupí nějaký excelentní kuchař, tak o to víc, že jo?
3: Přátelé, dneska si uděláme francouzské brambory. Je to zase jeden z receptů, který Karel Vomáčka dělá úplně jinak než Honza Párek.
2: No a pak to ještě jinak dělá samozřejmě Jirka, ale to už nebudeme rozebírat. Takže bando, jestli si dneska na oběd dáte francouzské, americké nebo klasické chutné bramboráky, já vám k tomu přeji dobrou chuť a posílám další muziku.
4: Ostrý budíček na rádiu Časrok.

0: Tak tohle byla jedna svěžnější záležitost podání Misfits. A my si dáme něco podle vás. Přišlo WhatsAppem, jak se říká. Ale přišla mi tady reakce na jméno Ludvík, napsal Milda. Já znám jenom Ludvíčka z Krysáku, z Večerníčku bývalého. Zahrajte mu nějakou hezkou písničku, tak určitě zahrajeme, ale já k tomu přihodím ještě jednu zprávu. Dobré ráno do Dária. Zrovna včera jsme se rozhodli, že příští rok vyrazíme na Kap Verdy. Šlo by tam dát Afriku od kapely Toutou. Už teď se těšíme. Díky a jste skvělí, Míša a Dan.
1: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budí.

0: nákup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: www.horkon.cz.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík. Stavebniny.
2: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
3: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock. I v létě.

0: Kapela Megadeth nám uzavřela další společný čas a před námi je závěrečná hodinka toho středečního ostrého budíčku. V té poslední hodince se určitě ještě podíváme na téma fotografií a projedeme si, jaké parádní úlovky z vaší strany přistály na našem Facebooku, ale koukneme taky na tři oslavence a můžu říct, že dneska to bude jedno hvězdnější jméno vedle druhého. Více po deváté, kdy nám bude hrát také Vypsaná fixa.
1: Bylo to jistý.
0: Jistý bude, že nám zahrají také Linkin Park. A přihodím také jednu pecku od Crash Diet. Než se do toho pustíme, slovo si opět vezme Martin Fabík, který přichystal aktuální zprávy a nebude chybět ani pohled na dopravní servis.
2: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
8: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Bruntále na silnici poblíž nemocnice. Osobní auto se střetlo s nákladním, nehoda je bez zranění. Dále buďte opatrní v Opavě poblíž ulice Hradecká, osobní auto narazilo do stromů, na místě je policie. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-Jih, na hlavním nájezdu a výjezdu ve směru na Prahu. Nákladní auto se srazilo s osobním vozidlem. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Zdravím, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku mají záchranáři horské služby v létě pořádně napilno. Od začátku července do 17. srpna řešili přes 1400 případů, zhruba o 300 více než loni. Nejčastěji jde o pády na kole nebo koloběžce. Problémy způsobuje hlavně horko a nedostatek tekutin.
2: Morava aktuálně.
9: Ostravě vznikne nová skupina pro rodiny lidí s duševním onemocněním. Od září půjde o první skupinu svého druhu v Moravskoslezském kraji. Blízcí se tam dozví, jak nemocnému pomoci, jak s ním mluvit a co dělat v těžkých chvílích. Setkání budou jednou za 2 týdny a skupina bude mít nejvýše 8 lidí. Skupina je zdarma a zájemci se mohou přihlásit do 28. srpna. Olomoucké MHD už jízdenku koupíte i bez hledání drobných. Začal test bezkontaktních terminálů, které jsou zatím v 10 autobusech a 10 tramvajích. Stačí přiložit kartu a jedete, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
11: Terminály umožňují nákup plně elektronického jízdného, kdy se po přiložení karty jízdenka přiřadí ke kartě. Systém počítá s denním stropováním jízdného, takže i při opakovaných cestách a přikládání karty se následně odečte maximálně částka za celodenní jízdenku. Terminál umožňuje i tisk papírové jízdenky. Toto řešení je primárně pro přestup na spoje jiných dopravců.
9: Do konce srpna se bezkontaktní terminály rozšíří do všech vozů. Celkem jich bude téměř 200. A české hokejistky čeká první turnaj pod novým trenérem. Brian Idalsky je poprvé povede na švýcarských hrách. Postupně se utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
12: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.
13: Od pondělí do pátku vás vytáhne z postele Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. If only we could fly.

Právě nám dohrála vypsaná fixa. Jestli nemáte pojem o čase, tak vězte, že máme 9 hodin, 12 minut a já pro vás v tuto chvíli mám 3 oslavence a jsou to všechno 3 velice slavná a známá jména. Tak slaví například Ian Gillan, 81 let, už má dnes tento ikonický hlas kapely Deep Purple. Mimochodem jeho velkým vzorem byl Elvis Presley. A je to také fanoušek Queen's Park Rangers, mimochodem. A když jsme vlastně u toho slova Queen's, tak to se mi hodí, protože tady mám vlastně i člena té nejslavnější hudební královny. Another one bites the dust. 75 let má dnes bývalý basák kapely Queen John Deacon. Autor mnoha hitů, mimochodem i to, co slyšíme, Another One Bites the Dust, je jeho výtvoř a ta basová linka je parádní. Mimochodem John Deacon také dohlížel na management kapely a finanční situaci, ale aktivně vystupovat už ho neuvidíte. Po smrti Mercuryho se postupně vytratil z veřejného života, protože sám řekl, že pro něj prostě takhle ta kapela po smrti Freddieho Mercuryho skončila. No a mám tady ještě jedno jméno, které slaví narozeniny a tím je Joey Tempest. '63 má dnes rodák ze Stockholmu, hlas kapely Europe. Hudbě ho to táhlo teda už od útlého dětství, kdy už jako 7 nebo 8 letý nahrával písničky na kazeťák, ale i přesto postupně stíhal hokej, fotbal, také motorky. A poblahopřát mu může letos i vy, dodatečně 21. listopadu v Ostravar aréně, protože právě Europe budou největší hvězdou megakoncertu Rádia Čas. Takže si klidně přichystejte nějaké cedulky s nějakým vzkazem, on to možná uvidí. My si Europe dáme i teď v Ostrém budíčku, konkrétně

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Tohle byla parádní záležitost v podání Roberta Tepra, No Easy Way Out, a vzpomínka taky na třetí film o Rocky, respektive čtvrté pokračování Rockyho. Jo, co by člověk dal, třeba minimálně já, za fotku se Sylvesterem Stallonem, a nebo třeba i Dolfem Lundgrenem, no bohužel, tohle se nestalo, ale téma fotek se známými osobnosti to tady dnes máme, protože 19. srpen je Mezinárodní den fotografie a my se vás na Facebooku ptáme, jestli máte nějaké tyto cenné fotky a chodí tam to hodně. Já se tak dívám, opravdu jenom to projíždím, tak přijde mi, že nejčastější tvář na těch fotkách je Izzy z Dogy. Nechce se mi to počítat, ale přijde mi tam jako fakt skoro všude. No. Jinak těch fotek je tam nějakých 364, co jsem se díval naposled, takže opravdu moc děkujeme za tuhle odezvu. Ani jsme asi nečekali, že tam budete posílat tak velkou zásobu. A posílejte dál, protože po mně tady dojde Hans, odpoledne Ivo a můžete se chlubit i společně s nimi. Jinak, když tak ještě projíždím, tak se dívám, třeba Patrik má fotku s Floriancem, hlasem Nightwish. Víťa, ten má vedle sebe samotného Uda. Líbí se mi fotka, kterou poslal Jirka, protože ten se vyfotil s Kerry Kingem a dodal, že na tuhle fotku čekal 40 let. To je paráda, co si potom člověk o to víc cení téhle památky. Stejně jako třeba Aneta, ta to má kompletně s kapelou Simple Plan. Koukněte na Facebook, přidejte svoje fotografie a já vám k tomu pošlu další muziku, konkrétně Linkin Park.

0: tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás Vuja a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněčka!
2: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovat.

0: Tak tohle byla kapela Iné kafe, děkujeme vám a když se tak koukám na hodiny, tak já začnu pomaličku taky děkovat za dnešní váš čas strávený s Ostrým budíčkem na rádiu Čas Rock. Spouze z poloviny obsazen, ale zítra už to bude opět ve starých kolejích. Ivo Raška zde bude dnes odpoledne místo Hanky, ještě předtím ale Hans Prokeš, který už tady za malou chviličku usedne a já tedy jdu. Budu se na vás těšit zítra, dáme si ještě muziku, dáme si Lennyho Kravitze konkrétně pro Jardu, kterému to posílá Linda k jeho blížícím se narozeninám. Takže já se taky připojím k takovému malému blahopřání a loučím se, bando. Zítra ráno před 6. Čus!
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Rebríčku. Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz. Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
1: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. DK Poklad.cz.

Čau ve spolek, rokeři, Tomáš to má pro dnešek za sebou, ale úplně jinak jsem na tom já, Honza Prokeš, který se na následujících 5 hodin ujímá vlády nad studiem Rádia Čas Rok. Tak vítejte a můžeme se do toho pustit.

0: přidají se i Paradise Lost. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát, k tomu Milan Gelnár z horoskopy a taky Martin Fabík se zprávami. No a ode mne, dobré dopoledne.
1: Máš to vysoko, máš to daleko. Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
2: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na trase Třanovice, státní hranice se Slovenskem v oblasti Bystřice. Poblíž motorestu srazila se tady dvě osobní vozidla. Dále buďte opatrní na Bruntálsku, řeší se zde dvě dopravní komplikace. Na silnici poblíž nemocnice se srazilo nákladní auto s osobním a nedaleko na silnici směr Oborná se řeší nehoda dvou osobáků. Situace je bez zranění. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku přibývá budoucích lékařů a sester. Na lékařské obory nově nastupuje kolem 2200 studentů ročně. Dříve jich bylo asi 1700. U všeobecných sester se počet nových studentů zvýšil o téměř 40%. Více zdravotníků má do budoucna pomoct pokrýt jejich nedostatek v českých nemocnicích. Kopřivnice dostane další venkovní sportoviště. Pokračuje tak v rozšiřování možností pro trávení volného času občanů. O které lokality se jedná, to nám už prozradila zastupující mluvčí Karolína Talajková.
8: Parkourové hřiště vznikne mezi pumptrackem a novým chodníkem propojujícím sídliště Sever s ulicí Československé armády. Cestava je navržena tak, aby umožnila bezpečný a efektivní trénink parkouru a freerunningu začátečníkům i zkušeným sportovcům. Letošní novinkou bude workoutové hřiště na sídlišti Korej. Na ploše mezi ulicemi pod Bílou horou a Karla Šepka vznikne moderní sestava pro venkovní posilování doplněná o prvky pro děti.
6: Zlín chystá nové turistické zastavení s vyhlídkou. Vzniká nad památníkem Tomáše Bati a nabídne pěkný pohled na celé město. Lidé si tam budou moci odpočinout a zároveň se dozvědět něco o historii Zlína. Nové místo bude součástí stezky Jeden život. A české basketbalisty čeká boj o postup do kvalifikace mistrovství Evropy. Tým se utká s Belgií a Norskem. Před důležitými zápasy čeká české hráče ještě příprava v Hamburku. Tam se utkají s Německem a poté s Chorvatskem nebo Tureckem. Cílem je postoupit do hlavní fáze kvalifikace. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, jehož součástí je samozřejmě i Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Středa bude emočně hodně dynamická. Na jedné straně budeme mít tendenci se předvádět a ukazovat, jací jsme borci a co vše si můžeme dovolit, a na straně druhé to mnohdy bude v rozporu s těmi, s nimiž jsme citově propojeni. Pozor bychom si také měli dávat na milostné úlety. Co se týká jednotlivých znamení, tak na blížence čekají příjemná setkání. Váhy nebudou tak moc váhat jako obvykle a vodnáři překvapí originálním řešením mnohých problémů. Ryby budou plné fantazie a chuti na dobrodružství. Radci vylepší své sousedské vztahy a štíři prosadí vše, co budou chtít. Střelci nezapřou chuť na cestování. Berani mohou narážet na nepochopení okolí a lvi zazáří svou velkorysostí. Panám se vyplatí jejich smysl pro detail. Kozorozi opět posílí své finance a býci si dopřejí oblíbenou relaxaci u jídla. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.

0: Na rádiu Čas Rok nám dozněla partička Santa Cruz, ale my se s muzikou z Finska vrátíme pěkně zpátky k nám do Čech, a to s Harleyem, který je na soupisce putovního festivalu Hrady.cz. Ten se tento víkend přesouvá do Bouzova, myslím tím toho ten Bouzov, jo, v Olomouckém kraji, kde dostanou prostor v sobotu o 7:30 večer. Kromě nich se tam objeví třeba Rybičky 48, Trautenberg, Krucipisk a mnoho dalších skvělých kapel. Podrobný rozpis, kdo, kdy a v kolik bude hrát, tak to je na webu této skvělé akce, tak jako předprodej vstupenek. No, to u nás máte naštěstí muziku úplně zadarmo, a tak si tu partu kolem Tondy Rauea za chvíli dáme v plné palbě.
1: Čas rok.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90. Nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
4: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Zavíření bubnů jsme se na rádiu Čas dostali k písničce na přání. Romane, zdravíme tě, čau.
1: Zdravím celou rokovou partiu z Ostravska a okolí po celé republice, který poslouchají vaše úžasné rádio, Rádio Čas Rock.
0: My tebe taky děkujeme za slova chvály. Říkal jsi, že máte takovou trošku pohodičku dneska v práci, takže jako co se předává, byt, nebo jak je to u vás?
1: No, byt je předaný, akorát se řeší detaily a prostě takové ty vychytávky podle paní domácí, že bych chtěla ještě něco přemalovat, jo, do barvy a takové věci, aby to ladilo s nábytkem, takže už taková fakt langsam pohoda, že...
0: Jasán, tak. No a teď muzika, vybral si Rybičky 48, Zamilovaný, Nešťastná, ale to není váš případ, ne, s drahou?
1: Chodce. Ne, není, každý si z nás dělá srandu, že to je náš případ, ale prostě my to tak prostě máme rádi, jo. Děláček je takový, já tě nesnáším a já tě miluju.
0: Tak... Jo, takže běží to jí, jo?
1: Samozřejmě moji krásné romance Andové do Organiky, mým kamarádům, kterým asi stáváme nádhernou party v sobotu neděli. Takže už se na to těšíme.
0: Tak prozraď, co se bude dít?
1: No, tak má tam takového fajného kolegu, který chce prostě smelit kolektiv, tak pořádá teďkom v srpnu vánoční party, bramborový salát, bečku, řízečky, no prostě krásnou zábavu.
0: Kapra chytí kdo?
1: No, tak to se asi nebude chytat, no, bude nějaký kuřízek, to se chytne nad bože, ale...
0: Dobrá, tak si to užijte, dárečky, jo, všechno bude.
1: Bude, všechno dárečky máme na promyšlené, takže na hned, plešatí dostanou deben, babi dostanou šprtky.
0: Jo, tak to je skvělé, tak snad se pochlubíš potom, po víkendu,
1: jo,
0: jak to dopadlo.
1: Určitě budeme fotit, tak pošli.
0: Super, velké díky, tady je muzika a měj se hezky, čau.
1: Taky, mějte se krásně a každému krásný den. Čas

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: www.horkon.cz. 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 872.

0: O poslední kousek se nám na rádiu Čas Rock v této hodině postarali Green Day a my budeme pokračovat. A to trošku zvesela z Hardcore Superstar. Nebude chybět Ronnie James Dio. A do třetice Kissing Dynamite. Takovou muzikou se na rádiu Čas Rock pomalu, ale jistě dopracujeme až k tomu dnešnímu obědu. A víte co, probereme i jedno zajímavé a ne až tak složité, ne že téma, ale složitou činnost. O co půjde, no tak to se dozvíte, když zůstanete s námi i po zprávách, které má pod palcem Martin. Tak pěkné dopoledne.
1: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Řidiči, stále si dávejte pozor na trase Třanovice státní hranice se Slovenskem v oblasti Bystřice poblíž Motorestu. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Dále buďte opatrní na Bruntálsku na silnici směr Oborná. Řeší se zde nehoda dvou osobáků. Situace je bez zranění. Pozornost mějte na Blansku v Krnově na silnici poblíž oblasti Voděrady. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
9: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku studenti hledají bydlení dříve než v minulosti. Nájemné před začátkem školy roste hlavně ve velkých městech. Nejvíce si připlatí studenti v Praze a Brně. Levnější variantou je sdílené bydlení. I tam ale ceny rostou. V Brně se nájmy zvýšily asi o 12%, v Praze asi o 4%. Podle televize LTV Plus v Olomouci naopak ceny mírně klesly.
10: Morava aktuálně.
7: Bohumín proměnil malé byty v Partizánské ulici. Z původních jednotek jsou teď moderní byty 3+KK, které město nabídne zájemcům už na podzim. Více nám sdělila mluvčí města Jana Končítková.
11: Z původního objektu zůstaly pouze obvodové zdi a některé vnitřní příčky. Z 8 jednopokojových bytů vznikly změnou dispozic 4 prostorné byty 3+KK a další dva jsme vybudovali nově jako půdní ve stavbu. Každý byt má v průměru kolem 80 m². Nabídneme je zájemcům prostřednictvím veřejných licitací nájemného.
7: Nové bydlení si mohou zájemci předem prohlédnout v dopoledních i odpoledních termínech. Vyvolávací cena začíná na 95 korunách za metr čtvereční.
12: V
7: moravském krasu mizí voda a hynou zvířata. Potok Bílá voda téměř vyschl a umírají v něm raci i ryby. Ohrožených raků zůstávají už jen desítky, přitom dříve jich tam žily tisíce. Sucho trápí také okolní obce, kterým začíná docházet voda. Česká tenistka Kateřina Siniáková v Cincinnati končí ve dvouhře. V třetím kole nestačila na domácí Madison Keysovou a prohrála 1-6 a 3-6. Se stejnou soupeřkou tak Siniáková prohrála už po třetí v kariéře. V turnaji ale pokračuje ve čtyřhře po boku Taylor Thompsonové. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

Incubus, která se dala dohromady v roce 1991. No a když jsme u těch letopočtů, nebo u toho letopočtu, tak 19. srpna roku 1889 byl v Praze založen první český klub fotoamatérů. No a s tím se nabízí otázka, jak jste na tom s pořizováním obrázků vy, rockeři? Stačí vám k tomu jenom telefon, nebo si potrpíte na pořádných strojích k tomu určených, jako třeba, já nevím, různé zrcadlovky, kompakty a já nevím, co dalšího všechno dneska existuje. Já si vzpomínám, jak jsme kdysi pořizovali snímky foťákem, který se jmenoval Smena, ta stala 3 kila, k tomu doma pěkně deka do okna, vývojka, ustalováč, fotopapíry a netrpělivě jsme čekali, co z toho vlastně z těch 36 obrázků vůbec vyjde. Potom už přišla doba, kdy jsme třeba tady naproti domu sester v Podubě si to nechávali už vyvolat a taky jsme tam potom přišli, že po tom týdnu vyvolaných těch fotek, co vlastně z toho bude. A třeba tam zůstaly prsty nebo jenom šedá fotka. No ale bohužel kačky byly v tahu. Tak co se dá dělat? A my budeme samozřejmě v tom, co fotka a tak dále obnáší, budeme pokračovat i v dnešním tématu. Ale to už za malou chvíli. No a tak, co vy a fotky? Můžete se klidně rozpovídat nebo rozepsat na WhatsApp Rádia Čas Rok 725 33 11 55. Fotíme? Čas Rok.

Tak nám to pěkně zvoní, že jo, co si budeme povídat. No a posloucháte Rádio Čas Rock, kde dneska kromě jiného řešíme i fotky. Náš Facebook jste zahltili obrázky, na kterých jste vyfoceni s nějakou známou osobností, ať už to jsou třeba muzikanti, anebo úplně někdo jiný. Zatím tady máme skoro 450 vašich obrázků a klidně můžete posílat dál. Takže jestli máte, přátelé, ve své sbírce něco zajímavého, tak jsem s tím, jak už jsem říkal, na Facebook Rádia Čas Rok, anebo třeba na WhatsApp s číslem 725331155. To je pro ty, kteří třeba ten Facebook vůbec nemají. No, my už se na to těšíme a možná, že vybereme i někoho z vás, který tam od nás něco dostane. No, to se teprve uvidí. Každopádně, nebudeme pokračovat. Ronnie James Dio, Parad, The Lemonheads a taky jeden kousek, který si vyberete vy sami. Tak pěkné dopoledne.

0: Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia, čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.
3: Vítáme po týdnu všechny návštěvníky Rebelského baru. Dnešní meníčko bude velmi speciální.
4: Čekají nás totiž hudební spolupráce. Kdo, kde, s kým a proč?
3: Některá spojení budou možná zvláštní, ale všem to parádně hraje.
4: A jedna kapela tady bude hned dvakrát. Přesvědčit se můžete od 19 hodin na rádiu Čas Rock.
3: A od 20 pak na TV stanici Rebel.

Toto byla slovenská para, před námi je Ronny James Dio, no a s ním se dopracujeme až k písničce na přání, takže jestli to půjde, tak pojďme na to, 725 331 155.

Další pecka, která tady bude opravdu na věky, Ronnie James Dio a Mystery. No a my jdeme na rádiu Čas Rok na písničku na přání a představte si, že se nám tady sešly dvě SMSky ohledně Freedom Call. No ta první, tak ta půjde Liborovi, který by chtěl tuto formaci zahrát klukům sádrokartonářům, kterým právě teď veze tu Opavy materiál. Ať vydrží, za chvíli jsou tam. No a taky se ozval Medvěd Ondráš, který k tomu přidal i svůj příspěvek ohledně focení, ale k němu se dostaneme až za malou chvíli. Tak tady jsou Freedom Call.

0: pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

0: www.horkon.cz.
1: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
2: Stavebniny Janík. Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
3: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
5: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock.
7: Tahle hodina patří to.

0: 11 hodin 59 minut. Tak jsme to stihli. Máte před sebou oběd? Dobrou chuť. A k němu třeba z rádia Čas Rok Weezer, tak jako Krn. A nebo Megadeth. Mimo to nás čeká taky novinka týdne, rádia Čas Rok, a mohli bychom se podívat i do kalendáře. Tak ještě jednou dobré chutnání a pěkné už odpoledne.
1: Rádio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
5: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
6: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
7: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
5: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
9: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. DK Poklad.cz.
10: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
11: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
12: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
11: Kobby Elektro.
13: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Srazilo se tady osobní auto s nákladňákem. A komplikace v dopravě jsou také na hlavním tahu na Hodonínsku u odbočky na Lužice. Tady bourala dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Rádio Čas Rok. Zprávy.
13: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Češi jsou evropskou špičkou v třídění plastů. Odpad u nás pravidelně recyklují 3/4 lidí. Náš systém barevných kontejnerů je dokonce tak úspěšný, že by se jim brzy mohla inspirovat celá Evropská unie. V jedné věci ale zaostáváme. Chybí nám totiž stále povinné zálohování PET-lahví. To se ale brzy změní. Vláda už připravila zákon, podle kterého budeme za lahve a plechovky platit nově zálohu kolem 4 korun.
15: Morava aktuálně.
13: Ostravský mrakodrap v Ostrčilově ulici dostává nový život. Rekonstrukce přinese modernější a komfortnější bydlení a zároveň výrazně oživí podobu této známé dominanty města. Co všechno nabídne, to už ví zastupující mluvčí města Petr Havránek.
16: Takzvaný ostravský mrakodrap nabídne po dokončení rekonstrukce dohromady 111 bytů, a to od 1+KK až po 4+KK. V neposlední řadě působí velice sympaticky, že samotná přestavba důsledně zohledňuje energetickou efektivitu a udržitelnost. Unikátní jsou taky například navržené balkóny v zelení, o kterou bude pečovat integrovaný samozavlažovací systém.
17: Parkování v Přerově se od září výrazně zjednoduší. Řidiči budou moci nově platit za stání mobilem přes nejrozšířenější aplikaci Easy Park. Z telefonu tak půjde parkovné snadno zaplatit, ale i na dálku třeba prodloužit nebo předčasně ukončit. I přesto ale v ulicích dál zůstanou klasické automaty na mince. A tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16. Jekaterinu Alexandrovou z Ruska 4-6, 6-1, 6-2. A turnajová 22. Bousková pak zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 7-6, 7-6. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Evanescence na Rádiu Čas Rock, kde nás teď čeká novinka týdne, která bude i takovou jednou malou pozvánkou na skvělý koncert.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě, a pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebook Rádio Čas Rock vědět, co a jak.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Ano, přesně tak, posloucháte Rádio Čas Rok, máme 19. srpna a to se v roce 1977 Sex Pistols vydali na tajné turné po Británii a aby je hned tak nikdo neodhalil, tak hráli pod názvem The Spoods. Rok 99 Linda McCartney se v Británii objevila v televizní reklamě, která nabádala k bojkotování lovu velryb a v roce 2005 na Harry Street v irském Dublinu byla odhalena bronzová socha v životní velikosti jako vzpomínka na Phila Lynotta. Odhalení se tehdy zúčastnili taky i zbylí členové z jeho bývalé kapely Thin Lizzy, třeba Gary Moore, Brian Robertson, Scott Gorham a taky mnoho dalších. No a svátek má Ludvík a taky Louis a narozeniny. Tak ty dneska slaví třeba Ginger Baker, John Deacon, Joe Tempest anebo Ian Gillan, kterého bychom si mohli na rádiu Čas Rok dát. Co říkáte? Za chvíli je tady a já přeju všem oslavencům jen

0: 90 až do 25. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Toto byla Saliva, máme 7 minutek po půl jedné, no a jdeme si hrát podle vás. Tondo, zdravíme tě, čau.
1: Tak jo, zdravím.
0: Tak, kde jsi?
1: Teď projíždím za Vyškovem, směr Ostrava.
0: Směr Ostrava, na cestách?
1: Jo, průjezdné úplně v pohodě, a do Brna jsem projel bez kolony, úplně v pohodě, kde se rodí.
0: To mi nepovídej.
1: No, takže taky jsem se divil.
0: Takže fajn, no ale teďkom, traktor, komu?
1: Všem jsme měli takové štěstí bez kolony, samozřejmě Alešovi do kamionu, tam do studia, no a všem to poslal tají.
0: No, není co řešit, tak tobě přejeme šťastný dojezd, tady Tomáš, ahoj.
1: Mějte, čau.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mláce.
3: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
4: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
7: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: té muziky, která na rádiu Čas rok bude samozřejmě mnohem a mnohem víc. A mohli bychom si taky zaspomínat na jednoho skvělého muzikanta, co říkáte. Tak to všechno po zprávách, já vám přeju dobré odpoledne.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
11: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
12: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
11: Kobby Elektro.
13: Řidiči, aktuálně pozor v Olomouci. V městské části Hodolany v ulici Pod Lipami se srazila dvě osobní auta. A komplikace v dopravě jsou také na dálnici D2 u brněnské Olympie, kde havarovaly dva kamiony. Nehoda se stala těsně před Brnem na 1,5 kilometru a nabouraná auta tam blokují provoz. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
15: Rádio Čas rok. Zprávy.
13: Pohodové odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Cesta k vlastnímu bydlení se Čechům opět komplikuje. Úrokové sazby hypoték totiž vyletěly na 5,5%, což je nejvíce za poslední dva roky. Lidem, kterým končí staré výhodné smlouvy, tak mohou měsíční splátky stoupnout i o více než 10 000 korun. Podle ekonomů navíc úroky hned tak neklesnou a ceny bytů i domů dál porostou.
16: Morava aktuálně.
13: Jihomoravský kraj podpoří modernizaci urgentních příjmů ve dvou nemocnicích za 20 milionů korun. A ve kterých městech, to už nám prozradil zastupující mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
17: V nemocnici Boskovice krajská podpora významně pomůže s financováním vybudování zcela nového urgentního příjmu druhého typu. Ten vznikne přestavbou stávajících prostor a pacientům i zdravotníkům poskytne moderní zázemí. V Blanenské nemocnici pak dotace pomůže pokrýt náklady a celkovou modernizaci stávajícího urgentního příjmu.
13: V Ostravě je už ode dneška zcela průjezdná frekventovaná Rudná ulice, a to v úseku mezi Porubou a Plzeňskou ulicí. Zítra se navíc po kompletní opravě otevřou i oba mosty v Kunčicích nad Frýdeckou ulicí. Hned v pátek ale začne oprava mostu na Plzeňské ulici, která potrvá až do příštího léta. Řidiči zde ale projedou zúženými jízdními pruhy. A na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val d'Isole. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu.

0: odpoledním vysílání Rádia Čas Rok dostali prostor taky Good Charlotte a my se teď přesuneme na náš Facebook, kde řešíme Světový den fotografie. Ptáme se vás, jestli máte ve své zásobě obrázek s nějakou výjimečnou osobností, anebo si třeba zaspomínáte na to, jak jsme kdysi doma sami fotky vyvolávali, anebo třeba ještě pořád vyvoláváte. No a máme tady další vaše odpovědi. Ahoj Honzo, samozřejmě jako dítě si to pamatuju. Každý rok jsme několikrát doma vyvolávali filmy, fotky jsme dělali. Byla to krásná doba, sice jenom černobíle, ale ty fotky měly něco do sebe. Po čase jsem se k focení vrátil na zrcadlovky, je to sice drahý koníček, ale co se dá dělat. Ale kolikrát ten výsledek stojí opravdu za to. Focení koncertu je super, ale i reportážní fotky nebo focení portrétu jsou taky pěkné. No a došlo samozřejmě tady i k modelkám a tak dále a tak dále. Tak Ondro, i tobě děkujeme za tento komentář a vy v tom taky klidně můžete pokračovat. A to jak v posílání fotek, na kterých máte někoho výjimečného, tak ve vzpomínkách na vyvolávání anebo třeba věcí s tím spojených. Předem díky a já vám za oplátku nabízím saxon, který dostává prostor právě teď.
1: Čas rok. Čas rok.

0: To byla hudební vzpomínka na Franka Bearda, který bohužel v pondělí 17. srpna odešel do hudebního nebe. Tento borec u kapely strávil dlouhých 56 let, ve kterých zúročil nejen své bubenické, ale taky skladatelské schopnosti. Kromě paliček skvěle ovládal i saxofon, trumpentu, tubu, taky zpíval, nebo no, prostě uměl toho hodně. Jeho zdravotní problémy se objevily před koncertem, který měli nedávno během svého turné odehrát v Las Vegas, kde musela být tato akce těsně před zahájením zrušena. Přesná příčina úmrtí zatím stanovena nebyla, co ale v oficiálním prohlášení je, že zemřel na svém ranči v Richmondu obklopený svými blízkými. No, co se dá dělat? I takové smutné zprávy k životu prostě patří. Tak vzpomínáme s úctou.
1: Radio Čas Rock.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky odhamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Než skončí show a Rock Solar, teď tady u nás na Rádiu Čas Rock, ale my v žádném případě nekončíme na Rádiu Čas Rock. Naopak pokračujeme dál, a to i za přispění vaší muziky. 725 33 11 55.

0: kdyby vás to zajímalo, kdo dohrál, tak to byli právě Queensryche. No a my jdeme na písničku na přání, nazdar, to tady.
1: Čau, zdravím všechny veteru.
0: Nazdar, tak ty jsi říkal, že celé dopoledne jsi nebyl schopen rádiu Časrok poslouchat. Důvod, jsi spal?
1: Ne, byl jsem mimo vlny Časroku, byl jsem v Přerově a tam prostě nedošáhne.
0: Jo, ale snad jo, snad se to tam, co nevidět, možná spraví. Tak, takže Hovera SK, komu?
1: No komu, no, celé naši rokové bandě, akurát vlastním babička mojí vnučky má dneska taky narozeniny, nebudu říkat věk, bo to se nesluší, takže jí gratuluju. No a samozřejmě všem rockerům a motorkářům a tak dále, bo když se má strávit počasí.
0: Prio, tak uvidíme, snad to tak bude. Muzika je nachystaná, tobě přejeme šťastný dojezd. Do cíle, ahoj.
1: Čau.

0: nezastupitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny
3: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
2: Stavebniny Janík.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: www.horkon.cz.
1: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Ať děláme, co děláme, víc toho do této hodiny opravdu na rádiu Čas Rock nevměstnáme, ale já si myslím, že je to úplně jedno. Protože nás čeká dalších 60 minut, v nich Hammerfall, třeba Bon Jovi, Animal Store. No a k tomu se podíváme i na jednu chystanou akcičku a probereme taky jeden z těch dnešních světových dní. Jaký to bude, tak to se dozvíte už za malou chvíli. Pěkné odpoledne.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
4: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Řidiči, aktuálně pozor, v Klimkovicích u Ostravy dopravu tady komplikuje nehoda dvou osobních aut, a to na ulici Československé armády. Vážná dopravní nehoda se stala na hlavním tahu u Buchlovic. Na silnici číslo 50 se tam srazila dvě osobní auta a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Českým sociálním službám hrozí v budoucnu hluboká krize. V zařízeních už teď chybí 3000 pečovatelů a sester, přičemž stávající personál rychle stárne. Situace se bude zhoršovat s tím, jak bude v dalších 10 letech přibývat nemohoucích seniorů. Podle televize Altava Plus ale vláda chce situaci zachránit, a to digitalizací a náborem nových zahraničních pracovníků, hlavně z Filipín nebo Uzbekistánu.
1: Morava aktuálně.
6: Obyvatelé Karviné potkávají v ulicích více strážníků. Město zavedlo speciální hlídky, které řeší nejenom běžné problémy, ale více se zaměřují i na špatně zaparkovaná auta, která překážejí průjezdu hasičů a záchranářů. Poté, co nepomohly domluvy, začali řidičům rozdávat pokuty. Více uvedla mluvčí města Monika Danková.
8: Průjezdnost hlídají karvinští strážníci nejen v ulicích města, ale i v místech s vysokou návštěvností. Příkladem je Karvinské moře, kde ještě nedávno neukáznění řidiči stáli i v místech zákazu, a to po obou stranách příjezdové komunikace.
1: V
6: Bryznicových lázních Jeseník je hromadná nákaza na ústupu. Počet pacientů se střevními potížemi v tomto léčebném sanatoriu začal po zásahu hygieniků výrazně klesat. Testy zatím u nemocných potvrdili noroviry a na místě dál platí přísná dezinfekční opatření. Celkem v areálu onemocnilo nejméně 111 lidí. Hygienici přesný zdroj nákazy ale stále hledají. České fotbalové kluby čekají klíčové bitvy o evropské poháry. Viktoria Plzeň se ve čtvrtek představí v Bělehradě proti Červené zvězdě v boji o Evropskou ligu. Fotbalista Jablonce zase nastoupí v Glasgow proti slavným Rangers v předkole konferenční ligy. Odvety na domácích stadionech v Česku jsou pak na programu hned o týden později. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Rádiu Čas Rok nám dozněly vanastovky a ačkoliv se uplynulý ročník festivalu Rock Castle uzavřel před pár dny, vůbec nic to nemění na tom, že pořadatelé vypustili do světa termín toho dalšího ročníku. Ten se na obvyklém místě v Moravském Krumlově bude konat od 12. do 14. srpna a nabídne takové kapely jako třeba Hammerfall, Orden Ugan, Korpiklány, Bloodbound, All for Metal a celou řadu dalších. Vstupenky na tuto skvělou akci půjdou do frcu už tento pátek, takže jestli se tam chcete rokeři podívat a vysolit za lístek vůbec tu nejnižší cenu, tak máte od pozítří možnost. A proč o tom mluvím? No protože my si jednu z těch jmenovaných kapel teď dáme v plné paní.

19. srpen je spojený s celou řadou velice významných oslav, mezi které patří i Mezinárodní letecký den. No, nevím jak vy, ale já jsem poprvé v letadle seděl asi před 8 lety a musím se přiznat, že mi docela lepilo. V Mošnově jsem před odletem do sebe nakopal hned několik panáků, ať se mi zvedne sebevědomí, ale že by to moc pomohlo, tak to se říct opravdu nedá. A jak je to u vás, rokeři, s tou leteckou přepravou? V pohodě to dáváte, nebo vás nikdo do aeroplánu nedostane ani heverem? Můžete se buď pochválit, nebo naopak si postěžovat na WhatsAppu Rádia Čas Rok, který má číslo 725331155. Předem díky a naopátku Joan Jett z Black Hearts anebo Bring Me the Horizon, do kterých se za chvíli pustíme. Tak co? Tak se dobře bavte.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Přesně o 14:30 nám na rádiu Čas rok dozněli Bring Me the Horizon. No a my se můžeme na rádiu Čas rok pustit do písničky na přání 7253311155.

0: Horký žeslíže a na rádiu Čas Rok, teď ze Slovenska zpátky k nám do České republiky, mám na drátě Motáka, zdravím tě, ahoj.
1: A vravár.
0: Čau, čau. Zdravím. Půl třetí pryč, ještě v pracovním nasazení?
1: No to víš, přesně tak.
0: Do kolika asi?
1: Tak, půl hodinky to vidím ještě.
0: Jo, no tak to nezní zase tak špatně. Kokot minut, komu?
1: No, samozřejmě těm, co se bojí lítat.
0: Ty jsi jeden z nich?
1: Jako, asi ne, už jsem byl, jednou jsem vyhrál let, ten jsem prodrbal v Tombole a potom jsme letěli do Portugalska, tak jo, zvládl jsem to, no. A jo. Když jsme letěli zpátky, tak říkám, no, když jsme letěli, tam bylo to lepší vzrušo. Teďka to je takový neslaný, nemastný, radši šlápnu na plyn, jak potřebuju a jede to.
0: Jo, rozumím, no tak vydá, aspoň, že to dopadlo dobře. Kokodminy teda těm, kteří se bojí nebo nebojí, to úplně jedno v tom letadle, a komu ještě?
1: No všem, hrokorům, takový rodině. A vám do studia.
0: Velké díky, kamaráde, měj se hezky a zase někdy. Čau.
1: A moc děkuju, čau.
0: Nazdár, já se taky loučím, protože ode mě je to pro dnešek vše. Budu se na vás těšit zase zítra. Čau.

0: hromadu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
5: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
6: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
7: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
8: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: závěr jak víno. Z obvyklého místa v trochu neobvyklém čase vás zdraví v tuto chvíli i Voraška. Středa 19. srpna nám pokračuje na čas roku rázně kupředu. Tohle to byla irsko-americká partička Dropkick Murphys, která vlastně vznikla už někdy na konci 90. let, když se scházeli jakožto mladí kamarádi v suterénu Kamarádová holičství. No a nyní už jim patří hlavní stage na uznávaných festivalech a ve věhlasných hudebních klubech. Tahle kapela současně učinila tečku za touto hodinou vysílání, ale abychom k tomu dnešnímu odpoledni měli i nadále ten správný hudební podkres, také pro vás mám pochopitelně nachystanou další várku parádní muziky. Hezký den vám popřeje, kromě mě také Stereophonics. Řeknu vám, kdy se konala vůbec první soutěž krásy, nebo se taky podíváme na to, jaké nás čeká počasí. K tomu se projdeme na takovou vycházku s Panterou. A přihodím ještě Def Leppard. Nejprve vám ale Marcelka přednese zprávy a taky samozřejmě mrkne na silnice, ať máte přehled, kde to může eventuálně pár minut před třetí drhnout.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
4: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
7: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 000, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
8: Řidiči, aktuálně pozor, dopravu na Moravě komplikuje několik vážných nehod. Nejhorší situace je v Přerově na nábřeží doktora Edvarda Beneše, kde náklaďák narazil do semaforu a dvou chodců. Na místě zasahují záchranáři. Vážný střet dvou osobních aut s vyprošťováním posádek zaměstnává stále také záchranné složky na hlavním tahu číslo 50 u Buchlovic. A další nehody, teď už motorkáře s osobním autem, omezují provoz v Brně na Palackého třídě a k řetězové havárii tří aut došlo také v Šumperku na Jesenické ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi jsou evropskou špičkou v třídění plastu. Odpad u nás pravidelně recyklují 3/4 lidí. Náš systém barevných kontejnerů je dokonce tak úspěšný, že by se jim brzy mohla inspirovat celá Evropská unie. V jedné věci ale zaostáváme. Chybí nám totiž stále povinné zálohování PET lahví. To se ale brzy změní. Vláda už připravila zákon, podle kterého budeme za lahve a plechovky platit nově zálohu kolem 4 korun.
11: Morava aktuálně.
8: Ostravský mrakodrap v Ostrčilově ulici dostává nový život. Rekonstrukce přinese modernější a komfortnější bydlení a zároveň výrazně oživí podobu této známé dominanty města. Co všechno nabídne, to už ví zastupující mluvčí města Petr Havránek.
12: Takzvaný ostravský mrakodráp nabídne po dokončení rekonstrukce dohromady 111 bytů, a to od 1 plus KK až po 4 plus KK. V neposlední řadě působí velice sympaticky, že samotná přestavba důsledně zohledňuje energetickou efektivitu a udržitelnost. Unikátní jsou taky například navržené balkóny v zelení, o kterou bude pečovat integrovaný samozavlažovací systém.
8: Parkování v Přerově se od září výrazně zjednoduší. Řidiči budou moci nově platit za stání mobilem přes nejrozšířenější aplikaci Easy Park. Z telefonu tak půjde parkovné snadno zaplatit, ale i na dálku třeba prodloužit nebo předčasně ukončit. I přesto ale v ulicích dál zůstanou klasické automaty na mince. A tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16 Jekaterinu Alexandrovou z Ruska 4-6, 6-1, 6-2. A turnajová 22 Bousková pak zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 7-6, 7-6. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: bludištěm.
1: Na čas roku dohrála skupina Lauter a ještě než vám pošlu další várku muziky, podíváme se na některé zajímavé události, které se odehrály právě 19. srpna v minulosti. A zabrousím poměrně hodně daleko, protože například v roce 1888 se v belgickém městě Spa konala vůbec první soutěž krásy. Porota tehdy vybírala nejkrásnější ženu z fotografií, protože ukazovat se před lidmi v plavkách, tak to bylo tehdy asi stejně odvážné, jako kdybyste dneska přišli na pódium úplně nazí. Přihlásilo se kolem 350 dívek, do finále jich prošlo 21 a zvítězila 18-letá dívka z Karibiku.
2: Princezna? Jako princezna?
3: Vážně?
2: Jistě.
1: Přesně před 660 lety, tedy v roce 1960, byla vypuštěna ruská vesmírná sonda Sputnik 5. Tehdy se jednalo o vůbec první výlet pozemských zvířátek na oběžnou dráhu. Teda ne, že by už předtím nějaké nebyly, ale tahle zvířecí posádka se zároveň i vrátila na zem. Sestavu tehdy tvořili dva psy, Bělka a Strelka, dále dvě krysy a k tomu ještě 40 myší. Zda byl tehdy na palubě i nástěnkář a topič, tak to se zde ve zprávě nepíše.
4: Narážíš na to s tím vesmírem?
5: No, nesmím o tom mluvit, ale když jsi si to vytáhl, jo, byl jsem ve vesmíru. Vesmír, vesmír, vesmír, vesmír.
1: V roce 1995 se konal první ročník Rock for People.
6: Pozdravuji na druhé straně. Věřit mu prosím, že často...
1: Kultovní festival, nebo v dnešní době již kultovní festival, tehdy hostilo ještě malé městečko Český Brod. Počet návštěvníků byl 1100 kusů a na místě účinkovalo tehdy 18 kapel, jako například Narvan, Support Lesbians, anebo Medvěd 009.
6: Všechno se mění, co bylo není.
1: Tohle je z historického okénka pro tuhle tu chvíli všechno. Teď už jdeme na čas roku zpátky na muziku. Připraveni jsou Doors anebo The Answer.

0: Také v 15 hodin a 23 minut pokračuje odpolední drive na rádiu Čas Rock. A než si dopřejeme další libozvučné tóny některé z rokových pecek, můžeme se na okamžik zastavit také u počasí. Ostatně ani letos v létě jsme se nevyhnuli tomu, že tohleto téma probíráme ze všech stran a úhlů. Jednou se nám nelíbí, že je moc horko, pak se nám nelíbí, že je moc zima, prší málo nebo naopak moc. V posledních týdnech, nebo dnech a týdnech, jsme si užili tedy hlavně pekelné výhně, takže přijde vhod mírné ochlazení a většina z nás určitě už vyhlíží nějaký ten déšť. Aktuálně je situace taková, že za okny máme nějakých 24 stupňů Celsia, alespoň tady v Ostravě. V Brně hlásí 26 a na Vsetíně 23 stupňů Celsia. Společné mají všechna tato místa to, že je oblačno až zataženo a ojediněle můžete natrefit na slabý déšť nebo na přeháňky. Zítra mohou teploty překročit i hranici tropických 30 stupňů Celsia, ale zároveň do toho začnou zasahovat bouřky, které budou doprovázené přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Alespoň takto popisují situaci meteorologové. Uvidíme, jak to bude ve skutečnosti. Už jsme se několikrát přesvědčili o tom, že ne vždy mají tihleti vědátoři a mrakoznalci pravdu. Tolik tedy k tématu počasí, teď už jdeme na Čas roku zpátky za muzikou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia Čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se.

0: Vítáme po týdnu všechny návštěvníky Rebelského baru. Dnešní meníčko bude velmi speciální.
1: Čekají nás totiž hudební spolupráce. Kdo, kde, s kým a proč?
0: Některá spojení budou možná zvláštní, ale všem to parádně hraje.
1: A jedna kapela tady bude hned dvakrát. Přesvědčit se můžete od 19 hodin na rádiu Čas Rock
0: a od 20 pak na TV stanici Rebel.

Na čas roku pomalinku doznívají Halloweeni a jejich skladba Never Be a Star, což je vlastně písnička, která je specifická tím, že v něm kytarista Sasha Gerstner hraje na elektrický sitar. To je takový ten indický nebo hinduistický hudební nástroj, který se podobá loutně. On Sasha měl svého času na přelomu milénia takovou trochu mánii a hrál na to, kde mohl. A dokonce chtěl ten sitar nacpat skoro do každé skladby na téhleté desce. Ale producent mu to v vozovkách naštěstí zatrhl a dovolil mu onen sitar použít jen tady. Před námi je už ale nachystaná další muzika. Co byste řekli na to, že bychom si poslechli od Def Leppard jejich pecku nazvanou Hysteria.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: www.horkon.cz.
1: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun. Stavebniny Janík.
2: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
3: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 20.

Na dnešní den připadá hned několik velmi zajímavých svátků. Já se k ním dostanu v příští hodince podrobněji, ale jeden zmíním už teď, protože se jedná zároveň o téma na našem Facebooku a řešíme to tady v rokovém éteru vlastně už od rána. 19. srpenec je totiž světovým dnem fotografie. A tak jsme to pojali po svém a ptáme se vás, zda máte někde ve vašem vychytralém telefonu nebo někde doma zarámovaný v rámečku obrázek s vaší oblíbenou celebritou. Ať už se jedná o herce, sportovce, nebo samozřejmě hudební nějakou megahvězdu. Na našem Facebooku je k tomu vytvořený příspěvek, pod který můžete sypat vaše komentáře a taky klidně právě fotky s některou známou osobností. A jak tak koukám, mám to tady před sebou otevřeno, tak tam sypete opravdu hromadu parádních úlovků. Adriana tady má obrázek s Vildou Čokem, Pavla chytla Jirku Urbana, Aleš má obrázek se svým jmenovcem Alešem Brichtou, Šárka, tak to je tady s Andy Derisem z Halloween, Verča odchytila samotného Kirka Hameta z Metallica. A takhle bych vlastně asi mohl pokračovat hodně dlouho. Nejlepší bude, když na to mrknete sami a když už tam budete, tak klidně přidejte samozřejmě i vaši fotku s nějakou celebritou. Já vám k tomu posílám na čas roku další várku muziky.

0: Chceš ještě víc zatopit pod kotlem? Jsi připraven na čistý, nefalšovaný metal? V tom případě je tady pro tebe rádio Čas Rock natvrdo. Muzika, která ti rozdrtí repráky. Naladíš nás, nebo se bojíš? Jdi na natvrdo.časrock.cz a pust si nás přes internet.
1: Varování, poslech může způsobit nekontrolovatelné mláce.

0: Na pravých rokových vlnách dozněl Alice Cooper se svou hitovkou Lost in America. Máme necelé 4 minutky před 16. a já vám právě v tuhletu chvíli přeji i nadále kvalitní příjem, ostrý zvuk a pohodové středeční odpoledne. K tomu nám budiš nápomocná třeba muzika z produkce Anneke van Giersbergen. V příští hodince zazní také Super Beast alias Rob Zombie. Mám připravenou i novinku týdne, nebo vám ponouknu pár dalších nápadů na to, co se dá uprostřed týdne oslavit. No a když už budeme u toho, tak si k tomu dáme i tématickou muziku od alkoholu. Tomu všemu budou předcházet čerstvé zprávy, také jukneme na silnice. A to je právě parketa pro Marcelku Fabiánovou, která je připravena ve zpravodajské redakci, a tak jim předávám slovo.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
6: Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
9: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
10: Řidiči, aktuálně pozor na nábřeží doktora Edvarda Beneše v Přerově. Nákladní auto tady srazilo dva chodce a na místě stále zasahují záchranáři. Problémy hlásí také dálnice D2 u Brna, kde na prvním exitu boural kamion s osobním autem a blokuje provoz. Srážka nákladního vozu s osobním autem zase omezuje řidiče i v brněnské sportovní ulici a opatrnost se vyplatí i ve Zlíně na Štefánikově ulici, kde se srazila dvě auta s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika Hobby Profi Orlová.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Cesta k vlastnímu bydlení se Čechům opět komplikuje. Úrokové sazby hypoték totiž vyletěly na 5,5%, což je nejvíce za poslední dva roky. Lidem, kterým končí staré výhodné smlouvy, tak mohou měsíční splátky stoupnout i o více než 10 000 korun. Podle ekonomů navíc úroky hned tak neklesnou a ceny bytů i domů dál porostou.
13: Morava aktuálně.
10: Jihomoravský kraj podpoří modernizaci urgentních příjmů ve dvou nemocnicích za 20 milionů korun. A ve kterých městech, to už nám prozradil zastupující mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
14: V nemocnici Boskovice krajská podpora významně pomůže s financováním vybudování zcela nového urgentního příjmu druhého typu. Ten vznikne přestavbou stávajících prostor a pacientům i zdravotníkům poskytne moderní zázemí. V Blanenské nemocnici pak dotace pomůže pokrýt náklady prodej a celkovou modernizaci stávajícího urgentního příjmu.
10: V Ostravě je už ode dneška zcela průjezdná frekventovaná Rudná ulice, a to v úseku mezi Porubou a Plzeňskou ulicí. Zítra se navíc po kompletní opravě otevřou i oba mosty v Kunčicích nad Frýdeckou ulicí. Hned v pátek ale začne oprava mostu na Plzeňské ulici, která potrvá až do příštího léta. Řidiči zde ale projedou zúženými jízdními pruhy. A na mistrovství světa v závodech horských kol bude na konci srpna startovat 20 českých bikerů v čele s Ondřejem Cinkem a největší medailovou nadějí Barborou Bukovskou. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu se uskuteční od 26. do 30. srpna v italském Val d'Isole. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu.

0: týdne.
1: S další novinkou týdne je tady kapela Glory Hammer, která se 16. října pochlubí novým albem. To ponese celkem 14 písní, ze kterých si teď jednu dáme v plné parádě. A pokud byste tyto borce chtěli vidět na vlastní oči, tak máte možnost, a to 5. listopadu v Martinovské garáži. Tady jsou a vydejte na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co a jak.
0: Rádio Čas Rok. Toto je novinka týdne.

Song Nauč mě lítat a kapela Alphadrenalin dozněla na frekvencích Rádia Čas roku. Pro pořádek bych mohl ještě uvést, že kalendáře máme ve správném případě nalistovány na 19. srpnu a to má svůj svátek Ludvík. Takže jestli nějakého Ludvu znáte, a nebo třeba zrovna postává někde vás, tak mu okamžitě poblahopřejte k jeho jmeninám.

0: Mohu doplnit, že jméno Ludvík je německého původu, které jazykovědci vykládají jako slavný bojem. Hvězdy, tak ty zase předurčují nositeli tohoto jména nelehký život, připomínající překážkový běh, ale o to lépe se následně umí vypořádat s nepřízní osudu. Často bojuje za svá práva, ale mnohdy také za práva druhých, a jelikož neumí vyjadřovat své pocity pomocí slov, tak raději koná činy. Já vám teda řeknu, že jednoho Ludvíka znám a docela to na něho sedí. Já jménem tedy celé naší rockové bandy přeji Ludvíkům všechno nejlepší a co nevidět posílám další muziku.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěj, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info.

0: Nebude to trvat dlouho a bude tady víkend, který nabídne hromadu zajímavých akcí, a to určitě jak hudebních, tak třeba sportovních a podobně. Ale pokud se cítíte nevybouření a už při středě hledáte vhodnou záminku k nějaké té oslavě, měl bych tady několik svátků extra. Tak například je vhodná doba oprášit svou zašlou zrcadlovku nebo jiný pořizovač snímků, protože je Světový den fotografie. Tudíž můžete nacvakat pár snímků, ale dávejte si pozor na to, co vlastně fotíte.
1: Takže?
2: Ne, to takže co?
1: Tak co si myslíte?
2: No teď ti tak docela nerozumím, co bych měl říkat?
1: Rád bych věděl, jestli je to normální.
2: Fotit si to a ukazovat kamarádům? Ne, to není.
0: Zajít na letiště nebo do hangáru a proletět se můžete v rámci Mezinárodního leteckého dne. A jenom si předtím laskavě překontrolujte, zda na vašem letadle náhodou nechybí filánč.
3: Phoebe, stalo se něco?
4: No, vlastně stalo. Ano, musíš vystoupit z letadla.
3: Cože, proč?
4: Mám pocit, že se něco porouchalo. Nejspíš to bude závada na levý filánži.
0: No a pro milovníky zvířat mohu nabídnout Mezinárodní den orangutánů. No a my tady na Čas roku každý den slavíme rockovou muziku, která má tady na frekvencích Čas roku svátek každý den, a podpoříme to také v nadcházejících třech minutách, kdy bude hrát kapela Three Doors Down.

0: Kaufland.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Plány velké, ale nářadí chybí?
3: Neinvestujte Majland do koupě.
2: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
4: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
7: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
6: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
7: Kobby Elektro.
8: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
9: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Tak to byla jedna taková veselá podání skupiny Alkohol, nazvaná Travičko zelená. Je 16 hodin 45 minut, na programu dne stále středa 19. srpna. Jak už jsem před chvíličkou zmiňoval, víkend je za dveřmi a na toto téma se ozval na našem WhatsAppu i Jirka, který napsal, že plán už má, neboť se zúčastní 7. ročníku Rod Kart Festu, což je takový festiáček, na kterém vystoupí třeba Scarp, Turbo, Argema, Torax, Alžbita, Forest Jam, Komunals, to na 100, Porta Inferia, ještě další kapely. Tak je to možná i tohleto tip pro někoho z vás, kam si můžete o víkendu vyrazit. Já tady mám před sebou další zprávu, která ovšem souvisí s muzikou, která zazní na frekvencích Rádia Čas roku. Píše Patrik, abych zahrál pro všechny do jeho práce něco od kapely UFO. Pak tady jsou, tady je přelet mimozemské kapely.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, tohle byli Dogstar, kapela, která poutá pozornost, třeba i kvůli tomu, že se v ní o basovou linku stará herec Keanu Reeves. Tento soubor se předloni probral z několika leté hibernace a vydal po více než 20 letech nový materiál. No a pánům se to asi zalíbilo, protože letos na jaře vydali hned další desku. Pojďme ale zase k tomu, co nás čeká. V nadcházející hodince, která už stepuje za dveřmi, si poslechneme například Journey. Řeknu vám o jednom komiksu, který byl vydražen za skoro 70 tisíc a který, pozor, možná máte doma i vy a ani o tom nevíte. K tomu se přidají Foo Fighters. A skladbu Dej mi baby si střihne Doga. Tak tohle a ještě mnohem více nás čeká po 17. hodině. Nejprve jsou ovšem na řadě zprávy s Marcelkou Fabiánovou.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Máš to vysoko, máš to daleko.
4: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
7: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Řidiči, aktuálně pozor ve Zlíně na Štefánikově ulici. Srazila se tady dvě osobní auta a dodávka. Na hlavním tahu u Hulína na Kroměřížsku havaroval motorkář. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A komplikace v dopravě jsou aktuálně také v Brně v části Královopole, kde policisté vyšetřují dopravní nehodu osobního auta a nákladňáku na Sportovní ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Českým sociálním službám hrozí v budoucnu hluboká krize. V zařízeních už teď chybí 3000 pečovatelů a sester, přičemž stávající personál rychle stárne. Situace se bude zhoršovat s tím, jak bude v dalších 10 letech přibývat nemohoucích seniorů. Podle televize Altáva Plus ale vláda chce situaci zachránit, a to digitalizací a náborem nových zahraničních pracovníků, hlavně z Filipín nebo Uzbekistánu.
12: Morava aktuálně.
10: Obyvatelé Karviné potkávají v ulicích více strážníků. Město zavedlo speciální hlídky, které řeší nejenom běžné problémy, ale více se zaměřují i na špatně zaparkovaná auta, která překážejí průjezdu hasičů a záchranářů. Poté, co nepomohly domluvy, začaly řidičům rozdávat pokuty. Více uvedla mluvčí města Monika Danková.
13: Průjezdnost hlídají karvinští strážníci nejen v ulicích města, ale i v místech s vysokou návštěvností. Příkladem je Karvinské moře, kde ještě nedávno neukáznění řidiči stáli i v místech zákazu, a to po obou stranách příjezdové komunikace.
14: V Bryznicových lázních Jeseník je hromadná nákaza na ústupu. Počet pacientů se střevními potížemi v tomto léčebném sanatoriu začal po zásahu hygieniků výrazně klesat. Testy zatím u nemocných potvrdili noroviry a na místě dál platí přísná dezinfekční opatření. Celkem v areálu onemocnilo nejméně 111 lidí. Hygienici přesný zdroj nákazy ale stále hledají. České fotbalové kluby čekají klíčové bitvy o evropské poháry. Viktoria Plzeň se ve čtvrtek představí v Bělehradě proti Červené zvězdě v boji o Evropskou ligu. Fotbalista Jablonce zase nastoupí v Glasgow proti slavným Rangers v předkole konferenční ligy. Odvety na domácích stadionech v Česku jsou pak na programu hned o týden později. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

12 minut po 17. Tady mám před sebou jména dvou lidí z hudební branže, které mají společné to, že se narodili ve stejný den, a to tedy 19. srpna. Prvním jménem je Ian Gillan. Tak tenhle chlapík dneska slaví úctyhodných 81 let. Jak asi většina z vás ví, jedná se o zpěváka skupiny Deep Purple, který si ale do svého portfolia zapsal například i roční působení u Black Sabbath. Mimochodem, Ian opustil školu už ve svých 13 letech, když se rozhodl, že chce být filmovým hercem. Což se mu ale nesplnilo, nějakou dobu pracoval v továrně vyrábějící výrobníky ledu, ale nakonec v něm přeci jenom zvítězili hudební geny a stal se úspěšným muzikantem. Mimochodem, tento oslavenec přijede i k nám. Deep Purple i s novou studiovkou Splet zavítají už 7. října do pražské O2 arény. No a ještě druhé jméno tady mám, a tím je Joey Tempest. Vlastním jménem Rolf Magnus Joachim Larsson, aneb tedy zpěvák skupiny Europe. Co se týče právě jeho pseudonymu, tak k němu ho inspirovala jednak tragikomedie The Tempest z pera slavného Shakespearea, ale zároveň písnička Sparks of the Tempest americké kapely Kansas. No a vlastně také on dorazí do Česka, konkrétně do Ostravy, protože Europe vystoupí v listopadu na megakoncertu Rádia Čas. Tolik tedy k oslavencům, pojďme na další muziku. Tady jsou Scorpions a jejich Rytmus Lás.

0: Nedávno jsem dělal pořádek ve sklepě a jednak to tedy nakonec nemělo vůbec žádný smysl, protože je tam asi ještě větší bordel než předtím, ale alespoň jednu výhodu to mělo. Našel jsem tam staré vydání časopisu Kometa. Možná si někteří z vás na to pamatují. Takový komiksový a teď už teda salátové vydání. Ale před pár měsíci u nás v Česku v jedné dražbě zaplatil jistý sběratel téměř 70 tisíc za jiný legendární časopis. A kdo ví, třeba ho máte doma taky někdo. Za chviličku vám povím, o jaký sešítek se jednalo. Nejprve je tady ale muzika v podání Vana Stovek.
1: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Odpolední drive na čas roku pokračuje, přičemž Zahanku dneska supluje, má decentní maličkost i Voraška. Mám tady nachystanou další várku muziky, ale ještě než se k ní dostaneme, tak se zastavím u jednoho kultovního časopisu.

řeč bude o Čtyřlístku, tedy o časopisu, se kterým já osobně mám hodně spojeno své dětství. Bohužel má sbírka se časem někde postrácela, ale samozřejmě existuje spousta fanoušků a sběratelů, kteří si všechny ty sešity pečlivě schovávají někde. No a dělají moc dobře, protože tenhle kultovní český komiks má svou hodnotu pochopitelně. Letos na jaře se dokonce první číslo Čtyřlístku vydražilo za, a teď poslouchejte, 69 400 korun, což byla vůbec nejvyšší částka, kterou kdy kdo za to zaplatil. Mimochodem, první číslo vyšlo 15. května v roce 1969, jmenovalo se Vynález profesora Mišpulína a v trafice jste ho sehnali za 7 korun. No a už tehdy to bylo vlastně docela luxusní a žádané zboží. Jenom pro vaši představu, takové ABCčko stálo 3 kačky a za mateřidoušku jste zaplatili

0: Beny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Beny.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
3: Podlahové desky Ferma Cel nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
2: Stavebniny Janík.
3: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: www.horkon.cz.
1: A je to tady, velká žranice u pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna.

0: CZ.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
3: Radio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Nástěnné kalendáře byly nalistovány na září podzimu páně 1985, když skupina Saxon vydala svou sedmou studiovku nazvanou Innocence is no excuse, na které se nacházela právě i tahle tapetka. Mimochodem, tohle album bylo poslední, na kterém se tehdy ještě podílel původní baskytarista v sestavě Steve Dawson. Za malou chvíli nás čeká muzika vyrobená tady u nás, hned za humny. Hrát bude totiž kapela Doga, která vlastně nedávno dokončila práce na svém 12. studiovém albu, které ponese název Monster Truck a které vyjde na podzim. A ještě než vám zní do repráčků, pustíme pilotní single Dej mi baby, čeká nás okénko Moravskoslezského kraje. Já tady tedy vítám ve studiu Marcelku a předávám jí slovo.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj na svém webu spustil mapu dopravních nehod za loňský rok. Data mají pomoci k bezpečnějšímu plánování cest i větší obezřetnosti za volantem. Lidé si na veřejně přístupném portále mohou například bezplatně ověřit, jak bezpečná je ulice, kde žijí, anebo která křižovatka v jejich obci je nejrizikovější. A to není všechno, jak nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
3: Je v ní také například, kolik nehod se stalo v jednotlivých obcích na území kraje. Všechny nehody jsou jednotlivě zaznačeny v integrativní mapě popiskem. Co bylo příčinou nehody, jaká se stala zranění a popřípadě jaká škoda vznikla.
2: Zajímavostí je, že v mapě je zaznamenáno přes 9000 loňských nehod, ze kterých jasně vyplývá, že nejvíce bouraček nespůsobila rychlost nebo agresivita, ale obyčejné couvání a parkování.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj rozdělil další miliony na ochranu před letními vedry a suchem. Peníze posloužily na rozsáhlou výsadbu stromů, keřů a zeleně v areálech krajských škol, také nemocnic nebo dětských domovů. Díky dotacím přibyly také zelené střechy, fasády nebo nádrže na zachytávání dešťové vody. Více podrobností má pro nás krajský radní pro životní prostředí Pavel Staněk.
4: Zelenou fasádu střední zemědělská škola Ostrava, pak je to zelená střecha, retenční nádrž gymnázium v Třinci, školní zahrada ve Frýdku Místku, květná louka a bludiště na Čeladné. Projektu je celkově 33 a Moravskoslezský kraj vyčlenil v aktuální vizi 10 milionů korun.
2: Zajímavostí tady je, že peníze z dotací posloužily například i na vytvoření jedlé zahrady na gymnáziu ve Frýdku Místku anebo k založení záhonu z 32 bylinek pro školní kuchyni v Ostravě. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.

0: Vítáme po týdnu všechny návštěvníky Rebelského baru. Dnešní meníčko bude velmi speciální.
1: Čekají nás totiž hudební spolupráce. Kdo, kde, s kým a proč?
0: Některá spojení budou možná zvláštní, ale všem to parádně hraje.
1: A jedna kapela tady bude hned dvakrát. Přesvědčit se můžete od 19 hodin na rádiu Čas Rock
0: a od 20 pak na TV stanici Rebel.

Tohle byla americká skupina Dirty Honey, o které vždycky s oblibou říkám, že se jedná o nadějné mladé rockové pušky, které čeká oslnivá kariéra. Ale už to vlastně říkat nemusím, protože za těch 10 let, co jsou pánové z Los Angeles na scéně, má slova už dávno potvrdili. Jejich věc nazvaná When I'm Gone právě dozněla a také uzavřela tuhletu hodinku naše společné odpolední jízdy. Ale před námi je pochopitelně hromada další muziky, jako třeba v podání Pain. Nebudou chybět Shinedown.

0: a filmová muzika a kromě ní také AC/DC. Ze všeho nejdříve jsou na řadě ovšem vlastně poslední dnešní zprávy, které má na povel Marcelka Fabiánová. Společně s ní také mrkneme na to, jak to aktuálně jezdí a nebo drhne na silnicích.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
3: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
2: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
1: Přichází čas zrání švestek. Farma Lička Sedlnice zahajuje samozběr švestek v sadě v Rychalticích. Nazbírejte si švestky sami přímo u nás v sadu. Ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Těšíme se na vás v sadě v Rychalticích. My jsme Farma Lička Sedlnice.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
6: Řidiči, aktuálně pozor, dálnici D1 u Brna zablokovala nehoda osobního auta s kamionem. K havárii došlo na 194. kilometru ve směru na Ostravu, přímo v oblasti křižovatek Brno-Jih. Na místě zasahují policisté a řidiči musí ve směru na Ostravu počítat s tvorbou kolon. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Radio Čas Rock.
6: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi jsou evropskou špičkou v třídění plastu. Odpad u nás pravidelně recyklují 3/4 lidí. Náš systém barevných kontejnerů je dokonce tak úspěšný, že by se jim brzy mohla inspirovat celá Evropská unie. V jedné věci ale zaostáváme. Chybí nám totiž stále povinné zálohování PET-lahví. To se ale brzy změní. Vláda už připravila zákon, podle kterého budeme za lahve a plechovky platit nově zálohu kolem 4 korun.
1: Morava aktuálně.
6: Ostravský mrakodrap v Ostrčilově ulici dostává nový život. Rekonstrukce přinese modernější a komfortnější bydlení a zároveň výrazně oživí podobu této známé dominanty města. Co všechno nabídne, to už ví zastupující mluvčí města Petr Havránek.
8: Takzvaný ostravský mrakodrap nabídne po dokončení rekonstrukce dohromady 111 bytů, a to od 1+KK až po 4+KK. V neposlední řadě působí velice sympaticky, že samotná přestavba důsledně zohledňuje energetickou efektivitu a udržitelnost. Unikátní jsou taky například navržené balkóny v zelení, o kterou bude pečovat integrovaný samozavlažovací systém.
6: Parkování v Přerově se od září výrazně zjednoduší. Řidiči budou moci nově platit za stání mobilem přes nejrozšířenější aplikaci Easy Park. Z telefonu tak půjde parkovné snadno zaplatit, ale i na dálku třeba prodloužit nebo předčasně ukončit. I přesto ale v ulicích dál zůstanou klasické automaty na mince. A tenistky Sára Bejlek a Marie Bousková postoupily na turnaji v Cincinnati do osmifinále. 20-letá Bejlek porazila nasazenou 16. Jekaterinu Alexandrovou z Ruska 4-6, 6-1, 6-2. A turnajová 22. Bousková pak zdolala o 9 příček výše nasazenou Američanku Ivu Jovicovou 7-6, 7-6. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.

0: Na pravých rokových vlnách pokračuje odpolední drive, přičemž dneska se o obsluhu mixážního pultu stará Rašo. No a s další muzikou zavítáme vlastně částečně i do filmového odvětví. Mám pro vás totiž pecku, která zazněla ve snímku Omámení a zmatení, který v 93. natočil režisér Richard Linklater, což je chlapík, který si vždycky liboval v nezávislé tvorbě a i s velmi omezeným rozpočtem dokázal točit famózní filmy. No a právě v tomto zmiňovaném sledujeme partu středoškoláků v průběhu posledního školního dne v roce 1976. Ozve se poslední zvonění, studenti vyrážejí vstříc létu, začíná velká párty, no a samozřejmě i hledání veliké lásky.
1: You gonna be quarterback next year?
2: I don't know, I might not even play.
3: You're in need of a serious attitude adjustment, young man.
1: Super dominant male in a 50s greaser uniform.
2: That's what I love about these high school girls, man. I get older, they stay the same age.
0: Ve filmu mimochodem hraje hromada tehdy ještě mladoučkých hereckých hvězd, jako třeba Ben Affleck nebo Matthew McConaughey. No a nechybí naprosto našlapaný soundtrack s Alicem Cooperem, Aerosmith, Kiss, Bobem Dylanem, Black Sabbath, ZZ Top a nebo Deep Purple. No a právě od nich si nyní na čas roku poslechneme song Highway Star.
4: Radio Čas Rock.

0: Posloucháte odpolední drive na rádiu Čas Rock, kde dneska výjimečně za rokovou vránu supluju já, tedy Ivo Raška. A svou osamocenou frekvenci mi před chvílí přišla zpetřit kolegyně Betty. Ahoj, já tě tady vítám.
1: Ahoj.
0: A my jsme dneska tady s posluchači řešili rovnou několik témat a jedním z nich je i to, zda mají rádi létání. Souvisí to s tím, že 19. srpen je den, nebo mezinárodní letecký den. No a tak mi to nedá. Když už tě tady mám, tak se tě zeptám, co ty a létání?
1: No, já když jsem byla malá, tak jsem se létání strašně bála, ale strašně, protože slyšíš o leteckých katastrofách, takže jsem se děsila té představy, že to se mnou spadne. No, ale potom jsem párkrát letěla a vlastně je to v pohodě. Na druhou stranu vůbec nemám zkušenost s dlouhýma letama, jenom s krátkýma, takže nevím, jak bych reagovala na to.
0: A kam jsi doletěla nejdále?
1: V poslední době to byla především Anglie, což je taková jako hoďka, ale v minulosti Černá Hora je asi dál letadlem, typuju.
0: No, teď v televizi často běží takové ty seriály o vyjasňování těch leteckých katastrof. Koukáš na to někdy?
1: Ale koukám na seriál Yellow Jackets, což je takový hororový seriál o tom, že ztroskotá ženský lacrosový tým, který jede právě na nějaký soustředění prostě za moře a ztroskotají na pustém ostrově a tam se dějou věci.
0: Jo, to si musím někdy pustit, neznám.
1: Má to grády.
0: Jo. Dobře, dobře. Tak to byl názor tady mojí kolegyně Betty. No a my si můžeme rovnou přihodit i takový, řekněme, tematický song, protože kdo rozhodně nemá strach z létání, tak to jsou Orly. Máme tady skladbu nazvanou Eagle Flight a kapelu Revolution Saints.

0: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahůdkové zlaté paštiky Májka, Matěje, Játrovka a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 12,90 a ve středu jen za 9,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 21,90 nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
0: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Monitor tady přede mnou problikává číslice 18:35, to znamená, že máme 5 minut po půl sedmé. No a tím pádem dnešní odpolední, nebo v tuto chvíli vlastně podvečerní vysílání Rádia Čas roku už se blíží do svého závěru, ale ještě než nastane čas loučení, tak já využiju toho, že je tady společně se mnou ve studiu Betty a zeptám se tě na to, jakou máš ráda muziku?
1: No, já mám ráda muziku, obecně. A mám ráda mnoho žánrů, ale samozřejmě v srdíčku jsem velká rockerka. Myslím si, že to je kvůli mému tatínkovi, který vždycky v autě pouštěl rockovou hudbu a je tomu tak doteďka.
0: Já myslel, že hrál na kytaru třeba během cesty někde na dovolenou.
1: Já to doufám, že ne. Občas kouřil cigarety, to jsem mu jako malá správnička říkala, teti nedělej to, prosím tě. ale ne, sice hraje na kytaru otřesně, ale strašně ho to baví. Naštěstí to nedělá během řízení v autě. No, ale pouštěl velký klasiky, prostě Scorpions, Pink Floydy, Queeny díky němu jsem právě získala lásku pro tuto hudbu a pak jsem si sama začala rozšiřovat obzory a možná i proto je Rock for People můj nejoblíbenější festival.
0: No, s takovými hudebními základy se tě ani nedivím. A vlastně krátce po letošním ročníku Rock for People tam zavítal taky Young Blood.
1: Bloodfest, byla jsem tam. Já jsem tam nemohla chybět.
0: No, já navazuji na to, nebo na muziku, kterou jsi poručila. A jak je to tam bylo? Jak se ti to líbilo, to jeho vystoupení?
1: Takhle, bylo to hodně podobné jeho pražskému koncertu, na kterém jsem taky byla, kde právě oznámil, že ten jeho putovní festival Bloodfest bude poprvé mimo Británii a bude to právě v České republice. Takže nebylo to nic nového, ta energie, kterou teďka on má v rámci nějakého svého brandingu, toho klasického rockera, mě vlastně baví, protože to v dnešní době mezi těma mladýma umělcema chybí, ale já jsem měla ráda toho rockera, který byl trošku punkovej, který dělal trošku větší kraviny a nehrál si tolik na takovou hvězdu. Přestože je a pořád ho mám ráda, je to moje velká láska, tak chybí mi trošičku ta stará éra Young Blooda.
0: Každopádně my si poslechneme právě od něj na čas roku skladbu The Funeral. No a pokud má zálusk na nějakou muziku na přání, tak je někdo z vás, posluchačů, tak nám dejte vědět na číslo 725 33 1155.

0: o Youngblood na frekvencích Rádia Čas roku a my se přesuneme s další muzikou trošičku hlouběji na pomyslné časové přímce. Na lince už je ovšem připravený Zdenda, který vám to objasní. Ahoj.
1: Nazdar Ivošu, ahoj, tady Zdenda Stachová, zdravím všechny posluchače, zdravím tu naši rokovou rodinu. No a vybral jsem Whitesnake a vlastně teď mi došlo, že vlastně David Coverdale tu svoji kapelu založil v 78. roce a já jsem 78. ročník. Takže to je dobrý, vej.
0: To jsou náhody, že? Jak je to možné někdy? Hele, vesmír si prostě pohrává s lidským osudem a někdy nabídne i tyhle ty
1: věci. Je to tak věci. A já mám Whitesnake, já jsem je viděl asi třikrát nebo čtyřikrát na živo, prostě já ten Coverdaleovo hlas je neskutečný. Zabarvený, krásný, prostě.
0: Souhlasím.
1: Já ho miluju.
0: Hele, Whitesnake jsou tady ve stroji, na chystaní. Chtěl bys využít té chvíle v éteru a někoho třeba pozdravit?
1: Ale chtěl bych pozdravit z další roku rodinu, hlavně tu motáčkovou rodinu, aby byli všichni fit. Potom to se jim vlastně přihodilo. A jinak prostě zdravím všechny, ať si užívají krásný podvečer a ať se mají všichni rádi a všichni dávají na sebe pozor.
0: Hele, přejeme ti na druhou stranu totéž. Díky moc za zavolání a třeba někdy zase naslyšenou. Čau.
1: Jasně, já děkuju moc a mějte se všichni moc krásně. Ahoj.
0: Čau. No a zároveň se Zdendou se loučíme také my dva, Ivo Raška a Betty. Slovo závěrem, napadá tě něco?
2: Já jsem moc ráda, že jsem tady mohla s váma být.
0: Krásně. Tak jo, tady je Rockeři muzika a zítra se uslyšíme zase v obvyklém čase, to znamená hned v 6 hodin na značkách budu tady s Tomášem v rámci Ostrého budíčku. Do té doby se mějte báječně, čau.
2: Mějte se.
3: Čas rok. Čas rok.
4: Black cotton moans when he's burning with a fever.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
2: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
3: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
5: Už dál nemusíš hledat.
6: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz.
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
0: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: Krásné chvíle přejeme všem rockerům, metalistům, ale klidně třeba básníkům nebo ilustrátorům. Proč taky někoho vynechávat, že ano?
1: Všichni, co momentálně posloucháte rádio Čas Rock, anebo koukáte na televizi Rebel, jste vítáni u nás v Rebelském baru.
0: My dva to tady už nějakou dobu táhneme spolu, takže vlastně můžeme říct, že spolupracujeme. A právě to bude náplní dnešního dílu.
1: Spoluprací v hudební branži je a bylo požehnaně, takže je z čeho vybírat. A první kousek nás zavede na americkou hudební scénu.
0: V roce 2016, tedy před 10 lety, vydali Korn album The Serenity of Suffering. V jedné písni jim vypomohl i Corey Taylor.
1: Fanoušci, kteří si vysnili spojení těchto dvou frontmenů, museli být naprosto spokojeni.

0: Hudební spolupráce mohou být z různého důvodu. Často je to jen ojedinělý případ, kdy někdo hostuje někomu na desce třeba.
1: Ale někdy k takovým věcem dochází ze smutných důvodů. Třeba v rámci vzdání holdu zemřelé osobě.
0: V roce 2017 zasáhla rockový svět smutná zpráva. Ve věku 52 let zemřel Chris Cornell, bývalý frontman Soundgarden, ale také člen Audioslave.
1: Ve stejném roce proběhl další ročník festivalu Rock Am Ring, kde mimo jiné vystupovala kapela Prophets of Rage.
0: Projekt, kde se objevili členové Rage Against the Machine a Audioslave. No a během písně Like a Stone je přišel doprovodit i Serj Tankian. A jak to hudebníkům šlapalo, na to se podívejme právě teď.
2: Dankeschön, vielen Dank, Deutschland. Thank you so much. This is our second show in Europe ever, and you're a spectacular audience. Thank you very much. We appreciate it. We'd like to take a moment and ask you all to give an incredible roar of applause in memory of the great Chris Cornell. An even louder roar of applause for the great Chris Cornell. This was our good friend and comrade for years, and we're going to bring up another friend now who is also a very good friend of Chris's to play something for Chris Cornell. Please welcome Serj Tankian from System of a Down.

0: Dnešní rebelský bar se nese ve znamení spoluprací. V baru to znamená, že jeden nachystá pití a druhý ho roznese, případně třetí vypije.
1: V hudební branži to naopak může vypadat následovně. Kapela, která je ryze instrumentální, si tu a tam zavolá na pomoc slavného zpěváka, nebo v aktuálním případě zpěvačku.
0: A přesně takový postup volí už mnoho let Apokalyptika. Je pravda, že jen tato finská kapela by nám spolupracemi dala materiál minimálně na dva díly.
1: No, my ale zakotvíme v roce 2005, kdy skupina vydala eponymní desku. Nachází se na ní jedna píseň, která vyšla hned ve čtyřech verzích. Instrumentální, anglické, německé a francouzské. A podle toho se taky měnily názvy songu.
0: Anglickou a německou verzi naspívala česká zpěvačka Marta Jandová. Tak si jednu z nich taky můžeme nyní pustit.

0: Jsme zpátky v Rebelském baru, kde se to dnes hemží hudebními spoluprácemi. A ty bývají někdy i neobvyklé.
1: Tak třeba v roce 2011 způsobili takový malý poprask pánové z kapely Korn. Oni se totiž rozhodli vydat desku, na které kapelu doprovázeli různí elektroumělci.
0: Ano, podruhé tady dnes budeme mít kapelu Korn, protože tohle bylo hodně neobvyklý počin. Dneska by to asi nikdo neřešil, ale před 15 lety jako zvedali obočí lidi. Tahle nahrávka byla označena za lehce kontroverzní a mnoho fanoušků jí nemůže přijít na chuť dodnes.
1: Máš pravdu. V dnešní době se naopak metal s elektrem mixuje jedna báseň, někdy možná až moc. Dá se tedy říci, že album The Path of Totality předběhlo svou dobu.
0: Ale o to jim tenkrát šlo. Jonathan Davis prohlásil, že chtějí být průkopníky a dělat věci, které by neměli. No a to se asi povedlo.
1: My si dáme pilotní single desky Narcissistic Cannibal.

0: Před námi je další hudební spolupráce. Ono, kde to často vybízí k různým hostovačkám, tak to jsou filmové soundtracky.
1: Jeden takový si dáme, protože zavzpomínáme na dobu, kdy se komiksovky teprve pomalinku dostávaly na vrchol filmového žánru.
0: V dnešní době to je jeden malovaný panák za druhým. Ale filmy, které se postarali o všeobecnou popularitu komiksovek, tak to jsou považováni první dva X-meni a Spider-meni.
1: První film o lidském pavoukovi šel do kin v roce 2002. V té době se taky ještě poctivě točili písně Prodaný snímek.
0: No a tady dostali možnost spolupracovat Chet Kroeger a Josie Scott, tedy ústřední postavy kapel Nickelback a Saliva.
1: Na písni se nakonec podílelo více hudebníků, třeba z kapel Theory of Deadman nebo Pearl Jam. Autorsky se však stále jedná hlavně o dílo Cheta Kroegera.
0: Stejně jako celý film, i píseň slavila úspěch po celém světě. Byly z toho i tři nominace na Grammy.

0: No a dostali jsme se na závěr aktuálního rebelského baru. My začneme s Tomášem pomalu uklízet a ještě než zamkneme, čeká nás jedna spolupráce.
1: Tahle konkrétní trvala cca 5 let, během které vyšly dvě desky, a to pod hlavičkou Lindemann. Frontman Rammstein se tenkrát spojil s Peterem Taktrénem, lídrem Pain a Hypocrisy.
0: První deska byla v angličtině, na podruhé už vsadili na zpěvákovu rodnou němčinu. A celý tento projekt si fanoušci pochvalovali.
1: Jenže bohužel, evidentně si pánové přestali rozumět. A tak šli v roce 2020 od sebe. Muzika však zůstala, tak si jeden kousek můžeme dát.
0: No a my se s vámi zároveň loučíme. Mějte se, bando, krásně, my tady budeme zase za týden.

pro děti i dospělé, 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Již 7. ročník Bílovackého Beerfestu. Sobota 22. srpna od 13. hodiny. Čeká vás 10 mini pivovarů, přes 50 druhů piv, spousta dobrého jídla, chill zóna rádia, čas a soutěže nejen pro děti. A večer v letním kině hrajeme českou komedii Jak se nám to mohlo stát. Pořádá mini pivovar Zobak. Tak drž Zobak a napij se. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: living USA.
1: Letos rádiem Čas Rock.

0: Třísky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery? Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
3: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
4: Chaos v práci před letní dovolenou za vás nevyřešíme. Ale bezpečnost práce, tu my i v horkých dnech umíme. A kde vám s ní pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
2: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
3: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Je

našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Týden se s týdnem sešel, já všechny zdravím u dalšího rok speciálu. Buď to na rádiu Čas Rok, anebo jestli sledujete televizi Rebel, tak vidíte, že jsme venku. Tentokrát s nádechem letního festivalu. Dnešní rok speciál není výjimečný pouze tím, že točíme venku, konkrétně na dalším ročníku festivalu Masters of Rock, ale jak můžete vidět, mám tady i hosty, třeba takového Petra Kolásku. Čau.
1: Nazdar, nazdar, Tome.
0: Mimochodem člověk, který se tady 4 dny rozhodně nenudí, že jo?
1: No, ty znáš někoho, kdo by se na tomhle festiáku nudil, prosím tě.
0: No, pár lidí bych tady možná našel. Ale no, Peťa Koláska, to je muž mnoha tváří a profesí. Tak prosím tě, jaký je tvůj úděl tady na tom festivalu?
1: No, tak tady mám hlavně jednu, a to zajišťovat tady na obrovské obrazovky, které jsou tady zepředu na stage, které teďka teda nevidíme, ale nevidíme, protože tam zvučí kapela, tak abyste nás slyšeli. Tak na těch velkých obrazovkách, aby i ti vzadu tamhle za tím domečkem viděli, co se děje na stage, no tak my tam posíláme nějaký obrázky, no pěkný, doufám teda.
0: Jak to máš letos? Je to hodně v tvojí režii, nebo tady opět i letos máme své vlastní režiséry od kapel, kteří si to dirigují sami?
1: Ale jsme tady teďka třetí den, prozatím byl režisér pouze jeden od kapely Halloween, no a jinak to je tak nějak v naší režii, ano.
0: Ale jací oni vlastně jsou tady ti borci z těch kapel? Jsou ostří na ty kameramani, nebo jsou v pohodě
1: většinou? Naprosto skvělý, hele, protože 99% těch, co tady přijedou, tak ví, o čem tahle ta práce je, a ví, že na ty kameramany nemůžou být moc takzvaně nehodní, protože by jim potom neudělali hezký obrázky. No, takže.
0: My budeme za chviličku pokračovat taky ještě s tebou a budeme se bavit o té práci, ale dáme si muziku a já to dnes budu vlastně plnit hudbou z letošního ročníku Masters of Rock, takže před námi je Max Cavalera. Ale byl skvělý, ses podívat?
1: Skvělý výběr. Já jsem se teda na Maxe koukal z té druhé strany stage, ale měl jsem tam zase obrázky ze 4 kamer, takže jsem ho měl ze všech možných úhlů. Mimochodem koncert výborný.
0: Výborný. A my si právě teď dáme Maxe Cavaleru.

0: Vítejte zpátky v Rock Speciálu, zároveň vítejte tak nějak vzdáleně ve Vizovicích na aktuálním ročníku Masters of Rock, který hra už je za náma, ale se mnou je tady stále Peťa Koláska.
1: Ano, my si to ještě užíváme tady s Tomem, ano, ten ročník.
0: Mimochodem, jsem tady zmínil muž mnoha profesí, tak jedna z těch bývalých profesí vlastně jako je můj předchůdce v rádiu, že jo?
1: Ano.
0: Chybí ti to?
1: No ale čím dál tím častěji se mě někdo ptá, kdy se vrátím, jo? Takže začínám uvažovat, kdy se vrátím. Kouknul jsem do kalendáře, zjistil jsem, že čas mám tak asi v roce 2048, jo.
0: Ale to uteče, aby ses nedivil potom, jo. Takže ale zpátky k tomu, co ty tady děláš, nebo víceméně i dělával si, nebo stále děláš, a to je kamera.
1: Ano, to samozřejmě to stále dělám, proto tady vlastně jezdíme, ano.
0: Dlouhé roky si člověk za kamerou, je toho ještě dost, nebo už se více stahuješ právě do toho pozadí? Těm obrazovkám?
1: No, je pravda, že vlastně ono to spolu velice úzce souvisí, takže já tady nejenom jsem za kamerou, jsem tady za jeřábem, jsem tady v režii, jsem tady jako technik, jsem tady jako elektrikář a občas jsem tady jako catering, jo, takže...
0: Jasně, no. Vzpomeneš si za svou kariéru, jako ne, že bychom ji bilancovali, to ne, jako co ještě... No
1: to bylo trochu brzo, hele, protože startujeme.
0: Víceméně mladý kluk pořád ještě, ale...
1: Děkuju.
0: Vzpomínáš si třeba za kamerou na fakt nějakou kapelu, která prostě byla bomba, co jsi si úplně moc užil. A třeba si i zapomínal točit. Tak.
1: Hele, tak to se mi stává velice často, to ne, asi nevyjmenuju jenom jednu, jo. Vždycky se prostě zakoukáš, jako, a když to je parádní. Teďka jsem tady v zákulisí před chvíličkou potkal Ondru, zpěváka, vlastně kapely Gatecrasher, a říkal jsem mu, hele, kluci, perfektní show, oni dneska hráli vlastně, máme sobotu, že, takže třetí den Masterů, oni hráli jako úplně první, řekněme, že po třech dnech na festivalu a spaní 4 hodiny denně už je člověk takový po ránu, nic moc. Dokázali mě perfektně nastartovat a je to ta kapela prostě, kterou si užíváš prostě celou dobu, co točíš. Jedna z mnoha teda, musím říct.
0: Dobře, dáme si další muziku a vzpomeneme na včerejší den. In Flames, byl jsi? Kde jsi koukal, nebo?
1: Na In Flames jsem byl dokonce tamhle nahoře na tom domečku, protože oni měli úžasnou scénu. Je tam takový nádherný lustr ze světelných hadic, jako perfektní, krásná show, jako, takže pojďme si je připomenout.
0: Tak si je dáme.

0: pokračuje rok speciál, který točíme ve Vizovicích na festivalu Masters of Rock. Jak můžete vidět, lidé tady pořád chodí, rotují. Jaký je, Peťo, mimochodem tvůj asi největší festival, co jsi zažil?
1: Co jsem zažil, anebo který, na kterém jsem pracoval? Je to vlastně...
0: Ale tam, kde ty pracuješ, tam i žiješ, jako
1: tak. Ano, on je to vlastně jedno a to samý, se vezme kolem a kolem. Hele, největší asi, co jsme dělali a stále teda díky bohu ještě děláme, tak je festival Novarock v Rakousku. To je takový drobeček s dvěma hlavníma stagema, spoustou menších a návštěvností někde kolem nějakého 250 000 lidí, jestli se nepletu. Takže Colors of Ostrava a Beats for Love se tomu teda už velmi blíží, ano, ale...
0: Takže tady si to připadá jako takový parčík, jo, proti tomu?
1: Ano, my vždycky, když jsme tady jezdili na Masters of Rock, tak to byl dlouhá leta náš největší festival za sezónu. A říkali jsme si, tak teď jdeme konečně na Mastery, tak si užijeme pořádný festiák. Pak nás to teda zaválo i na ty velké zahraniční festivaly a tady už si to jezdíme užívat pro takovou tu domáckou atmosféru, která je tady naprosto dokonalá, jako... A je pravda, že festiák pro 20-25 000 lidí už je dneska pro nás takový příjemný relax.
0: Dobře, pojďme ještě závěrem tady s tebou k tomu, co bude, protože my si dáme Marilyna Mansona, což bude zítřejší headliner, vlastně ten úplně závěrečný.
1: Takže vy už jste ho viděli, my ještě ne, jo?
0: tak co myslíš, co čekat od toho zítra?
1: Hele, od něj si myslím, že můžeme čekat nečekané, jo? Protože to je maník, který je schopný udělat tak šílenou show tady na Masterech, že se z toho všichni...
0: Dobře. Mimochodem, tak. Kde budeš na Mansona?
1: Na Marilyna Mansona budu s největší pravděpodobností tak nějak všude. Já se budu užívat, já se budu koukat zezadu, já si to zajdu poslechnout i tamhle nahoru, podívat se na celou tu show a doufám, že ji nebudu muset celou režírovat, teda že si dovezou vlastního režiséra.
0: Dobře, Mansona si užijeme zítra, respektive už jsme si ho užili. Tobě děkuju za rozhovor a ať se daří.
1: Díky tobě a jdeme si užívat.

0: Pokračuje rok speciál a já tady mám dalšího hosta, který je Pája, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kolegyně z rádia Časrok z televize Rebel a človíček, který jednak tady je pracovně, k tomu se dostaneme za malou chviličku. Ale já bych se chtěl nejdřív pobavit vlastně o tom, že ty jsi skalní fanoušek festivalu Masters of Rock.
1: Ano, velice.
0: Jak dlouho jezdíš tady?
1: Poprvé jsem to byla v roce 2009.
0: 2009, jo? Mhm. Už je řada let, ale. Vzpomínáš si na poprvé tady?
1: Vlastně, jak jsem to byla poprvé ten rok 2009, tak od té doby se ze mě stal fakt jako skální fanoušek metalu. Do té doby jsem poslouchala tak jako rock, ale od té doby je ze mě fakt metalista.
0: A je nějaká kapela, kterou si tady objevila na tom festivalu a dodnes je to vlastně tvoje srdcovka?
1: Třeba Stratovarius nebo Sabaton, to se staly moje velice oblíbené kapely. Kdysi ještě vlastně tenkrát v tom roce 2009 byly ještě takové menší a teďka už vlastně vystupují jako mezi headlinerama.
0: Ty kapely tak někdy určitě rostou, no. Ten aktuální ročník, samozřejmě, říkám, budeme řešit ještě, jestli tady pracovně, ale máš čas se na někoho kouknout. Kdo tě letos zaujal, nebo kdo tě respektive nejvíce bavil?
1: Tak včera jsem vlastně měla možnost jít na Rasmus. A předevčírem to byla kapela... Kdo splývá teďka?
0: No.
1: Co to bylo za kapelu?
0: No zpátky Rasmus. Mm-hmm. Ono vlastně, ta kapela tady měla už vystoupit několikrát v minulosti, vždycky to z nějakých důvodů nevyšlo. Včera navíc to vypadalo, že to předuší zase bouřka, takže tahle kapela to tady má celkem v uvozovkách prokleté, ale povedlo se, kapela svůj koncert odehrála, jak se ti to líbilo?
1: Mně se to teda líbilo, protože já jsem je poslouchala kdysi ještě na střední a jako viděla jsem je letos poprvé a jako za mě to byla úplně nostalgie.
0: Tak si dáme další muziku a za chvíli budeme pokračovat s tím, co tady Pája vlastně dělá.

0: Rok speciál na rádiu Čas Rok nebo televize Rebel jede dál. Se mnou je tady ještě Pája. Já jsem říkal, že jsi tady pracovně. A ano. To, co je tady za náma, tak to je takzvané klíčovací studio, které můžete znát z festivalu Masters of Rock, ale třeba taky i z Holby. O co se jedná v tom klíčovacím studiu? Popiš nám ten proces.
1: Tak můžete tady přijít, natočíte si svůj vlastní videoklip na oblíbenou kapelu, kterou si můžete vybrat. Potom vám to přijde e-mailem a můžete vyhrát i zajímavé ceny.
0: Ta soutěž jako probíhá teda a ty ceny jako jsou fajn, musím říct, ale chodí tady jako různí lidé, kdo tě třeba zaujal tady? A jsou to jednotlivci nebo skupiny?
1: Jsou to jednotlivci i skupiny, takže vlastně můžete přijít jakkoliv, ze skupiny i jako jednotlivec. Platí se vlastně jedna cena a jsou tady hodně zajímavé videa. Opravdu se tady hodně pobavíte. I my.
0: Ještě vám to nikdo nezboural tady, jo?
1: Zatím to tady nikdo nezboural, ale už to vypadalo, že to skoro zboura.
0: Tak hlavně jsme v polovině festivalu, takže uvidíme, co nás ještě čeká. Já ti moc děkuju za tvůj čas a hlavně, ať se vám to tady povede a užívejte si to. Díky.
1: Díky, přijďte za náma.
0: Jdeme na další muziku.

Tak bando, aktuální rock speciál, který jsme natáčeli venku na festivalu Masters of Rock, se chýlí ke svému konci. Před námi je ještě jedna kapela a já jsem si řekl, že se rozloučíme tak podobně, jako se rozloučil Hannes Braun. Dnes už tedy téměř bývalý zpěvák kapely Kiss and Dynamite. Ze zdravotních důvodů to bali jako frontman, no a ta rozlučka tady, ta byla parádní. Z jeho strany i ze strany fanoušků. Takže poslední dnešní muzika Kiss and Dynamite. Já vám děkuju za přízeň a budu se těšit zase příští týden v dalším rock speciálu.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Rádio Čas Rock.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: gauče a přestat hrát tu kravinu.
1: V klidu, ženo. Útočím na rekord. Ještě dvě úrovně a vysvobodím princeznu.
0: No, kdyby tak věděla, co jí s tebou čeká. Nešla by u toho alespoň vypnout ta hudba? Kdyby tam třeba hrálo něco normálního.
1: V tom případě si během soboty a neděle naleďte rádio Čas Rock. Přesvědčíme vás, že kvalitní muzika se objevila ve spoustě videoher a naopak vás dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Závodní hry, sportovní nebo hudební. Tady všude můžete narazit na parádní muziku. Víkend písní z videoher. Nejsme jen rádi.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Je

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.